0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě... Potkal jsem tě

běží od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

chance.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny ropy rostou kvůli obnoveným útokům mezi Spojenými státy a Íránem. Severomořská ropa Brent zdražila téměř o 2% na $92 za barel. Trhy se obávají dalšího narušení dodávek, zejména kvůli nejisté situaci v Hormuzském průlivu. Tím před válkou procházela zhruba pětina světových dodávek ropy a zkapalněného plynu. Letošní léto bylo v Česku druhé nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota dosáhla 19,4 stupně, teplejší bylo pouze léto v roce 2019. Teploty letos během pěti dnů překročily 40 a v Doksanech padl absolutní český rekord 41,9 stupně. Rekordní byl také počet tropických nocí, meteorologové jich napočítali 35. První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky čtvrtého kola. Od 6 hodin přivítá čtvrtá zbrojovka Brno Hradec Králové. Večer se pak Bohemians utkají doma s Jabloncem, výkop je ve 20 hodin. Zápasy byly původně odloženy kvůli účasti Hradce a Jablonce v evropských pohárech. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: V Mostě si můžete objednat odpadové taxi. Technické služby Mostě zavádějí novinku. Odvoz velkých a objemných věcí si můžete objednat. Odpadový taxík pro ně dojede a odveze na sběrný dvůr. Za 3 kusy zaplatíte 200 korun, od 4 do 6 kusů 400 a za 7 až 10 kusů 600 korun. Službu si můžete objednat prostřednictvím most.odpadové-taxi.cz. Na severu Čech ve středu čekáme polojasno až oblačno, přechodně místy i zataženo a teploty 21 až 24, na horách do 19 stupňů Celsia.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vám přejeme krásné ránečko, tak vidíš to, já jsem se odkašlal a stejně to nepomohlo. Krásné ráno s vámi, Jasmin.
2: Ahoj.
1: Taky David.
3: Dobré ráno.
2: A taky Michal.
1: My vám přejeme hezké ráno. No tak jak jste zvládli včerejší 1. září? O tom bude říct za chvíli teď muzika Blink 182. Hezké ráno.

0: Tímhle jsme odstartovali středeční snídaní šampionů na Hitrádiu 6 hodin 6 minut. Krásné ráno, Michal, David a Jasmin s vámi. Tak jak jste trávili včerejší 1. září, co? Já teda musím říct za sebe, já včera celý 1. září strávil s dětma a vlastně to bylo strašně fajn, jo. Tak nejenom... Co?
1: Jako se svýma nebo cizíma, nebo co
0: no, tak nejenom, že teda jsme šli s nevlastní dcerou do první třídy.
1: Aha.
0: To bylo moc hezký, tak tam se stala úplně hezká věc, jo. Ona měla kornout, klasický kornout, jo. A já jsem říkal, už jsem se tady stěžoval asi dvakrát, že já jsem před těma 29 lety kornout neměl. Tak jsem ho nes. A nes jsem ho tak hrdě, až mi paní u dveří, když jsme vlezli do té školy, říkala, ježiš, vy máte ale obrovský kornout. A já říkám, no, taky si to užívám, ten můj kornout. Jo, takže to bylo dobrý, ale potom jsem byl pozor na zahájení školního roku na Praze 10, kde jsem moderoval a hrál, bylo tam 700 dětí. A co chci říct, jo, zjistil jsem, že mladá generace není úplně ztracená, protože když hraješ songy, které vyšly v době, kdy jsem ještě ani já nebyl na světě a ty děti si to zpívali a vibili si na to a tancovali, žádná piškotejka, ale 80, tak si říkám, hele, tady je svět ještě v pořádku, jo, ale oni za to možná můžou ty remixy.
1: Party 700 dětí, to je hustý. Co se dělo u Davidu?
2: Hele, vůbec nic, úplně normální den v kanclu, až potom večer někdo říká, že 1. září jsem si říkal, oni vlastně děti šli do školy. Tak jsem napsal bratranci, který šel poprvé na gympl, kam jsem chodíval já, a neodepsal mi.
0: Davide, já jsem tě tam ale včera zahlí, takže můžeš říct, že jsi tam normálně včera byl, jo.
2: Na ty dětský party.
0: A když se hrál Bunny M, tak David tam tančil úplně nejvíc, jo. Co Jasmin?
1: Jasmin včera zjistila v 11 večer, že včera slavila 7. rok v rádiu, aha, takže to měla radost.
0: No tak gratulujem.
1: Nicméně, co jste dělali vy, to nás zajímá. Čím byl pro vás zajímavý tenhle ten den 1. září, co vás čekalo?
0: Začíná minuta šampionů, tak nám napište, kdo jste, respektive jak se jmenujete, odkud jste a co jste dělali toho 1. září, čím pro vás ten den byl úplně nejzajímavější. 777-937-777, čekáme na vaše zprávy, teď posíláme hity. Alfa Ben, hezké ráno. Baby,

0: Posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů, tohle je Sia. Za minutu čtvrt na sedm, krásné ráno, no a startuje minuta šampionů.
1: Za tu minutu musíme přečíst co nejvíc vašich zpráv, je to taková vaše chvilka s náma v éteru a zajímalo nás, kdo jste, odkud jste a co jste dělali včera, 1. září.
0: Tak jdeme na to. David Jutzler v práci začala zaučovat dva nové kolegy.
1: Martina Praha prvního bylo nejzajímavější tím, že jí odvolali do práce za kolegyní, co nedorazila.
0: Martina 1. září se před 50 lety chystala na svět, aby se druhého narodila.
1: S Váťa včera byli s přítelkyní přesně 6 let.
0: Tak gratulujem. Lucka Tachov 1. září bylo doprovázeno velkým brekotem a schováváním se za sukně babičky.
1: Aneta Praha vedla poprvé dceru do školy.
0: Petr Brno slavil jsem na rosky.
1: Všechno nejlepší. Lucka za ní nastoupila do nový práce.
0: Tomáš Liberec. Ahoj, senátor šel poprvé do školy.
1: Katka z Olomouce, ta se vracela z Dovčí.
0: Marek Kladno, přestěhoval se, hezký.
1: Verča z Ostravy měla první den po mateřský.
0: Tak gratulujem. Hodně narozenin včera.
1: Hodně narozenin.
2: Takových aktivit, první den v práci,
0: to jo.
2: Dítě poprvé ve škole.
0: Narozeniny.
1: Stěhování, no. Výročí.
0: Někdo se narodil, že jo, druhýho. Tak my se vám uděláme speciálního i 2. září, co vy na to. Jo, tak jo. JC Stewart, Scars, tím pokračuje středeční snídaní šampionů a my vám přejeme fantastické ráno.

0: tohle jsou hity na Hit Radio JC Stewart, krásné ráno. Ještě když se vrátíme k tomu prvnímu září, který bylo včera, tak stala se věc, která byla na jednu stranu hrozně super, ale bylo to hrozně divný. Nechodily maily.
1: Jak to?
0: No, Outlook měl výpadek, mě to teda taky zastihlo a říkám si, ono je něco divného, nebo spíš takhle, říkám, nikdo nepíše, protože těch mailů víme, asi chodí, mám taky spoustu a nic se nedělo. No a najednou se to pak sesypalo všechno, takže člověk měl večer co na práci, ale bylo to takový hezký jako detox. Vám se to nestalo, neřešili jste nic takového?
2: Vůbec.
1: Já jsem si toho teda taky vůbec nevšimla, ale přijde mi teda příhodně jako hezký, že to vyšlo na toho 1. září, že možná některý rodiče, který jinak by neměli čas se věnovat třeba dětem, tak najednou mohli.
0: Jo, jako jasně, jako že jsme si oddechli přes ten den a pak večer rodiče, že teda do 2 do rána.
1: Měli čas se věnovat třeba dětem, tak najednou mohli.
0: Jo, jako jasně, jako že jsme si oddechli přes ten den a pak večer rodiče, že teda do 2 do rána datlovali maily, jo. No tak vy, kdo teďka vypadáte jako

0: pošleš odkaz? Kdybyste chtěli odkaz, napište nám, David pošle. Za chvíli LP, tak je aktuální doprava. Hezké ránko.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
5: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
4: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
5: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
7: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízí nám mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
11: Když život prudce zastaví.
12: Zase jsem ji našel v tramvaji.
13: A vy jste všichni rodina?
12: To nejsme.
11: Vždy je dobré mít se koho chytit.
12: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
11: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
14: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
15: No jistě.
14: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
15: No jistě.
14: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
15: No jistě.
14: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Lipánek Maxi v Bila klubu za 16,90 a Mila Řezy při koupi 2 kusů 9,45 za kus pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na Liberecku v Chrastavě. Opravuje se nádražní ulice, kde se proto jezdí pouze kyvadlově. No a opatrně taky na Děčínsku, kde na silničáře narazíte na průtahu obcí Jílové.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Hit Radio, snídaně šampionu a David o tom říká, no to je kraval. Linkin Park, The Emptiness Machine. 6.31 a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: V Benátkách dnes začíná 83. ročník slavného filmového festivalu. Na zahajovacím večeru převezme George Clooney Zlatého lva za celoživotní dílo. V hlavní soutěži se letos představí celkem 21 filmů. České čokolády uspěly v prestižní mezinárodní soutěži Great Taste Awards. Pražská čokoládovna si sklání přezdívaného gastronomické Oscary odvezla ocenění pro 6 svých výrobků. Nejlépe si vedly 2 čokolády z bolivijského kaká, které získaly po 2 hvězdách. Každému rodiči někdy dojdou nervy a na dítě zvýší hlas. Podle psychologů je důležité hlavně to, co udělá potom. Rodič by měl přiznat chybu, omluvit se a dát dítěti najevo, že ani hádka jejich vztah nemění. A to je krásná zpráva, vzhledem k tomu, že bylo včera 1. září. A že možná nějaká ta první hádka letošního roku už proběhla.
0: Jakože už včera dostali písemky, jo, myslíš, nebo... Jakože někdo dones třeba 3 nebo 4, jo, nebo...
3: To ne.
2: V první třídě rovnou.
0: Když se ty neumíš psát.
3: Tak kdy to udělají? Tak za 10 dní třeba ne, jsou nějaký první testy, nebo
2: no,
3: že by to
2: na ně
3: tak
2: myslím,
3: tak
2: že rovnou... se začínalo hnedka od prvního, yes. Od prvního dne dalšího týdne.
0: No takhle, ale v první třídě normálně bude mocniny, odmocniny, tangens, kotangens a běda! Běda, jestli to nebudeš vědět. Máme tady skvělou pecku. David říká, tak na tohle se teda těším, když jsme to viděli v playlistu. Já teda osobně taky, já to miluju. Abraxas, rok 2000, Obyčejný svět.
3: Aha, já to totiž, tak to je ten generační propad, ten no. Rozdíl. Já to znám teďka z TikToku až. Já myslím, že je to něco celkem novýho.
0: Počkej, jako jak z TikToku?
3: No, tak teďka to bouchlo na TikToku, všichni to používají, všichni to všude zpívají, takže já myslela, že je to úplná novinka. No. Takže rok 2000, tak to je pecka.
0: Takže,
3: je to
0: tady. Takže pro Jasmin rok 2026, Abraxas a pro nás dinosaury prostě klasika rok 2000. Obyčejný svět na Hit Radio. Tak hezké ránko, pojďme si to užít.

0: Posloucháte Hit Radio, 6.35, krásné ráno. Tohle jsou Abraxas a píše nám Marila. Tak Abraxas se vám teda fakt poved. Bomba píseň, krásné ráno. Všem do studia přeje Marilan. Tak jsme rádi, že vám to udělalo radost. To je ten můj obyčejný svět. A shodli jsme se tady s Davidem, že nejvíce nám tam líbí to na na na na na na. Davide, pojď se zpít, jak to zpíval.
1: Na na na na na na na.
2: To je Vončo.
0: To je Vončo. A máme pro vás další parádní hity, co vás zabaví takhle hnedka po ránu v 6.36. Katy

0: Ferry, Hit Radio, hezké ráno. 6.39.
1: Dopak to zvoní z Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už brzy za vámi vyrazí Hit Rádio a celkem rozdáme, dámy a pánové, držte se, 100 000 korun. Stačí se zaregistrovat na webu Hit Rádia, poslouchat nás každý ráno a v 7.10 čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale tady v éteru. Jakmile ten zvonek zazvoní,
2: tak se běžte mrknout do kukátka nebo třeba z okna a případně ty dveře otevřete, když tam budeme. Zamávejte nám, pozdravte nás, cokoliv. A je to vaše, takhle jednoduchý to je. Startujeme 7. září a navštěvovat vás takhle budeme každý pracovní ráno až do 25. září. Takže moc držíme palečky a utíkejte se hlavně na web Hit Rádia registrovat.
0: Takže první peníze budete moct vyhrát už příští pondělí v 7.10. No tak komplet detaily na webu hitradio.cz. A já radši budu mluvit pomalej, ať se mi neplete jazyk. Miley Cyrus, End of the World, další hity za malou chvíli. A taky myslíme na vás, kdo nás sledíte. Na cestách přihodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
6: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
7: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
8: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
7: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
11: Už žádný, mami, restartuj to.
12: Už se mi nesekne při penaltě.
11: Už nespane, když páříme s klukama.
10: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
14: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
15: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Velký pozor si dnes ráno dávejte na Českolipsku. Komplikace v dopravě hlásíte na průtahu v obci Doxy, kde je rozsypaná zámková dlažba. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle je parádní muzika na středeční ráno, Nickelback, Je to návykový. Posloucháte Hit Radio 6.52. Krásné ráno.
1: Helejte, předem říkám, že je to kravina, jo, ale teďka na mě na Facebooku vypadla taková jedna otázka a já ji okamžitě potřebuju poslat dál vám všem, protože mě to strašně baví. Vemte si do ruky telefon, jo, k tomu. Píše se tam. Představte si, že se máte za 10 minut pomilovat s někým, komu je tolik let, kolik máte právě teďka procent baterky na telefonu.
2: Ajajaj, já jsem včera večer dobíjal zrovna.
0: Tak kolik máš?
2: Já mám 80 rovných.
0: No, tak to je dobrý. Já mám, já jsem nedal na nabíječku telefon, mám 27.
2: No, takže to příjemné.
1: Já mám 63, tak David je na to, teda Michal je na tom nejlíp.
0: Já mám 27, počkej, mimochodem, kolik ti je, Jasmin? Počkej, to by je 20. To nebude náhoda.
2: Tak hele, dej tam písničku.
0: Ale přesně...
2: A za 10 minut se vidíme.
0: No, za půl minuty. Hele, ale jak jsi říkal, tak jasně, většina lidí nabíjí telefon přes noc, tak dost pravděpodobně, vy, kdo nás posloucháte, víme, že jste se podívali, tam budete mít kolik? 100, 98, 97?
1: Ale já nevím, jestli je horší mít 98 nebo třeba 2.
0: No, jenom
1: to je fakt blbý.
0: Bohu špat už urobí telefon skoro vybitej. Pardon.
1: Tak se mrkněte, kolik tam máte.
0: Lukas Estrada, DJ Trip, Stephen Poo, Close Your Eyes, 6.54. Krásné ráno, tohle dobije baterky vám všem.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do nové centrální evidence psů majitelé za první měsíc zaregistrovali téměř 177 tisíc zvířat. Postupně by se do ní mělo dostat až 2,5 milionu psů chovaných v Česku. Registrace je povinná a majitelé ji musí provést nejpozději při pravidelném očkování proti vzteklině. Evidence má pomoci například při hledání ztracených psů nebo v boji proti nelegálnímu obchodu se zvířaty. Inflace v eurozóně v srpnu zrychlila na 3,3%, v červenci přitom dosahovala o 0,4% níž. Za růstem stojí především energie, které meziročně zdražily o více než 14%. Inflaci tlačí vzhůru hlavně zdražování ropy a plynu kvůli konfliktu na Blízkém východě. Tim Cook po 15 letech skončil v čele společnosti Apple. Za jeho působení se tržní hodnota firmy více než zdvojnásobila, ale to překonala 5 bilionů dolarů. Apple pod jeho vedením uvedl například hodinky Apple Watch a výrazně rozšířil nabídku svých služeb. Cook vedl firmu od roku 2011, kdy ve funkci nahradil jejího spoluzakladatele Steve Jobse. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Na 3 zářijové víkendy se pro veškerou dopravu uzavře v Ústí nad Labem přístavní ulice. Důvodem jsou pokračující práce při rekonstrukci mostu spojující centrum města se Střekovem. První uzavírka začne v sobotu 5. září v 6 hodin. Následující dopravní omezení proběhne ve stejném čase o víkendu 12. a 13. září a ta poslední zářijová uzavírka je od soboty 26. září. Na objízdnou trasu řidiče navede přechodné dopravní značení. Na Ústecku dnes očekáváme polojasno až oblačno, přechodně místy i zataženo a teploty 21 až 24 stupňů.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš

0: dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Hola, hola, škola volá, dobré ráno.
2: Krásnou středu vám všem.
0: Snídaně šampionů.
1: 7 minuty po 7 ladíte Hitrádio, my vám přejeme krásné ráno. Samozřejmě můžeme říct, že i vám, dětem, ať se vám dobře vstává, jede se do školy a ať zvládnete už vlastně ten den na ostro, dalo by se říct. K tomu muzika The Wanted Waltz Like Rihanna. Hezké ráno.
0: Hitrádio North Music.

0: všemu, co děláte. Wanted, 7 hodin, 6 minut, krásné ráno z Hitrádia. Když se ještě vrátíme na chvíli k tomu včerejšímu 1. září, tak asi mi dáte za pravdu, vy, kdo jste někdy chodil do školy, že to byl vždycky boj, že na chodbách se bojovalo o ta nejlepší místa v lavici. Mm-hmm. Že se muselo prostě utíkat. To bylo, jak když jdeš na koncert, jo? Jak ty lidi stojí, nevím, den, dva klidně před vstupem, aby pak mohli být pod tím pódiem, jak tam běže, aby prostě urvali ty nejlepší místa, jo? Protože všichni jsme to znali. Sedět v první lavici to byl trest, ale sedět v zadní lavici, ale mělo svoje zákony, sezení v zadní lavici.
1: Hele, to pro mě přišlo až v pozdějším věku, protože ze začátku jsem byla ta šprtka, třeba do 4. třídy, co chtěla sedět vepředu, a pak najednou přišly ty zadní lavice a to bylo jiný toč, ono.
2: Mě napadl takový docela dobrý business plán, že by školy mohly prodávat ta místa podle toho,
0: to je dobrý,
2: jak blízko seš katedře, že jo?
0: To je dobrý, že by ty přední lavice byly basic, ty neplacený, a ty vzadu, že by to byly lavice premium.
2: Jako když si platíš letenku Ryanairu, že jo? Chcete sedět spolu dobře.
0: Myslím, nebo sedět u okna. Mě to připomíná, nevím, co to bylo za třídu, za roční, možná pátá. A kdy na nás s kamarádem zbyla lavice vepředu, tak jsme ji vzali zepředu a odnesli jsme ji úplně dozadu. A ono to nebylo nikomu divný a nechali nás tam sedět. Nikomu nebylo divný, že tam prostě byla díra. Ono se to pak nějak jako srovnali ty vedlejší řady. Ale jako tak kde jste s kým seděli vy, kdo nás posloucháte? Tak s kým jste seděli? S kým seděla Jasmin?
1: No tak to bylo furt něco, že jo, to se tam nějak měnilo, nás furt rozsazovali, protože jsme se strašně smáli. A já, ať jsem seděla s kýmkoliv, tak jsem se strašně řezala furt, takže...
0: To ti zůstalo do těch.
2: Stalo, no.
0: Co David?
2: Já jsem seděl vždycky v poslední lavici na gymplu s kamarádem Adamem. A tam už si ani nepamatuju, že by nás někdy rozsadili. Tam už na tom gymplu to nikdo moc neřešil.
0: No oni ty poslední lavice vlastně byly něco jako pětka v autobuse. Tam taky seděli ty největší kápa, že jo. No. Ale na střední teda my jsme seděli vzadu v lavici a to nás teda přesadil učitel dopředu a říká, tak, pane Knejp, já vám to zařídím na všechny předměty. A já jsem celou střední seděl v první lavici před katedrou.
1: Tohle já jsem měla na vejšce, ale tam už jsem byla ráda, protože se mi zhoršil zrak a já viděla úplný kulový, takže tam už jsem byla dobrovolně.
2: No tak, pokud člověk stárne, tak...
0: Tak kde a s kým jste seděli a třeba vydrželo vám to přátelství dodnes? Tady s těma lidma třeba z první třídy. Napište nám na WhatsApp na 777 937 777 nebo nám to nahrajte jako hlasovku, budeme moc rádi.

0: Něco tanečního do vašich uší, ATC Around the World, 7 hodin 15 minut, 14:15 chcete-li, tohle je Hit Radio, krásné středeční ráno. Včera to ve školách byl Survivor, Survivor 2. Lov nejlepšího místa. Tak s vámi vzpomínáme, kde jste seděli vy, no a s kým jste na základce sdíleli lavici.
1: Máme tady zprávu ahojky vždy v první lavici, pod svícnem je největší tma a zajímavý je, že Lenka pak napsala úplně to samý. Jasně, že vždy v prvních řadách pod svícnem je největší tma, takže asi fakt
0: jo. Jo, já úplně nesouhlasím teda. Já jsem byl v první řadě, jak jsem říkal, na té střední a moc tma tam teda nebyla, jo. Pane Knejp, tabuli. Další zpráva od Franty, ahoj, ve druháku jsem byl posazen k premiantovi, abych se zlepšil, docela jsme se skamarádili, v prvním čtvrtletí po rodičáku ale přišel s tím, že požádá o rozsazení. PS, jeho známky se dramaticky zhoršily.
1: Kamča spluhova žďáru, s mojí Nejkou jsme kamarádky vlastně od školky, seděli jsme spolu v lavici a ani nevím, kolikrát nás učitelka vyhodila za dveře kvůli tomu, že jsme se smáli snad úplně všemu. Mám s ní nejkrásnější vzpomínky jak na školu, tak i v soukromém životě, bylo to prostě úplně super. No a teďka spolu lítáme na dovolený, jen my dvě, to je hezký.
0: Mě to připomnělo, určitě se vám to taky někdy stalo, když vás spolužák rozesmál a když ten smích přerost do toho, že už to nešlo zastavit, že pak už vás jako, pak už to prostě jako nešlo, jo?
2: To se mi stává dost často tady před zprávou, Michal, když se mi snažíš rozesmát.
0: Fakt? To je divný, jak kdo tě rozesmívá? Jasmín, no, ale prostě, až budou zprávy v 8, opatrně, jo, tady na Davida, jo, přesně. Další zpráva od Týny, ahoj šampioni, tak já jsem seděla s nejlepší kamarádkou, co byla machr na jazyky a já zase přeborník na matiku, takže jsme to vyhráli obě a seděli jsme uprostřed, abychom mohli radit všem okolo. A u nás ve třídě bylo top místo právě v zadní lavici, protože učitelé stáli v první lavici, protože učitelé stáli u okna cca kolem 2 až 3 řady lavic v závorce, aby právě měli blíže k zadním potížistům. A první řady si vůbec nevšímali. Zdraví Týna, to je dobrý.
1: Je to fakt. Ještě tam máme hlasovku, která je od Katrin.
0: Katrin.
3: Dobré ráno, zdraví vás Katrin. Já jsem seděla ve třídě u katedry v první lavici se svým budoucím manželem.
0: Je, to hezký.
3: A bohužel spolu nejsme.
0: To není hezký.
3: Ale kamarádky ze školy mám, ze základní školy mám dodnes a je to dlouholetý a super přátelství. Mějte hezký den.
0: Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, nicméně vy všichni, kdo nás sledíte, kdo nás posloucháte, tak my vás rozazovat nebudeme. Místo tady u nás máte jistý a muziku. Tu pro vás chystáme Alex Warren, Ordinary, to vás zabaví teď chvíli po 7:45. Jsme Hit Radio, hezké ráno.

0: je Hit Radio, Alex Warren, Ordinary. V 7.21 za nějakých 15 minut budete soutěžit. Bude tady rychlá pětka z Urban Challenge. Budeme pro vás mít startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun. Detaily, podrobnosti, jak se zapojit, tak to předáme za malou chvíli. Samozřejmě i další muziku, třeba Miraj tenkrát. A zvládneme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno frčí. Tak hezké ráno z Hit Radia.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
11: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
13: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči pozor, v České Lípě, v Děčínské ulici je na silnici rozlitý olej a může to tam nepříjemně klouzat. No a pro změnu bahno na vozovce hlásíte v Semilech, je to přímo na hlavním průtahu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Radio. 7:29, krásné ráno a tohle je Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Salma Hayek dnes slaví 60. narozeniny. Mexická herečka prorazila díky rolím temperamentních krásek. Uznání kritiků jí pak přinesla hlavně role malířky Frida Kahlo. Sama říká, že se dnes cítí víc sexy než za mlada. Dětské kroužky už dávno nejsou jen o sportu, stále větší zájem je také o vědu, angličtinu nebo třeba laser game. Cena za jedno pololetí se nejčastěji pohybuje kolem 2000 korun. Na světě je první zubní kartáček se zabudovanou kamerou. Uživatel díky ní může při čištění sledovat stav svých zubů a dá s ní přímo v mobilní aplikaci. Kartáček navíc pomocí umělé inteligence upozorní na místa, kterým je potřeba věnovat větší pozornost.
3: Já jsem viděla video právě s tímhletím novým kartáčkem, jak to jako vypadá. A ta kamera je extrémně malá, zabudovaná v tom kartáčku, ale má strašně dobrý obraz. To je neskutečný.
0: Zajímavý, kam se ta technologie posouvá, co?
2: No, chtěli byste to vůbec vidět?
0: No a doufám, že nikoho nenapadne dát třeba na toaleťák. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka z Urban Challenge a my tady máme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 nebo 2027.
3: Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet závod noční nebo ten klasický denní. Vybírat můžete ze 7 míst po celém Česku, takže pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.34 a tady se bude běhat.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vám v Rychlé pětce rozdáváme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv závod Urban Challenge podle vlastního výběru v roce 2026 nebo 2027.
2: Vy si sami vybíráte, jestli chcete běžet závod noční nebo denní, vybíráte ze 7 míst po celém Česku, no a kdo se pokusí vyhrát dneska?
0: To bude Honza z Těchonína, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno, Honzo, Těchonín, není to náhodou u Dolní Moravy?
3: Jo, kousek od Dolní Moravy.
0: Jo, já jsem si říkal, že mi to něco říká. Jak tam, jak tam máte? Jaký máte středeční ráno v Těchoníně?
3: No momentálně asi 9 stupňů, takže jako nic moc, no.
0: Zima po ránu nic moc.
3: Už je chladno, no.
0: Ale určitě by se chtěl zahřát během, je tak?
3: Určitě.
0: No tak pojďme soutěžit.
3: Tak.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Ve které zemi leží Amsterdam?
3: Já mám v oknu jako prase teďka.
2: Ještě pojď.
3: Belgie, ty hočka nevím.
0: My dáváme vždycky jednu šanci na to se opravit, Honzo.
2: Ale hodně přemýšlím.
3: Nizozemsko.
0: Jo. Tak.
3: Teď
2: už to bude jenom lepší.
0: Teď už to bude hlavně bez nápovědí.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Honzo, vyjmenuji alespoň jeden sport, ve kterém se používá koš a míč.
3: Basketbal.
0: Mm-hmm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Kolik členů má, například hudební, duo?
0: Z těchto.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Honzo, Wimbledon se hraje na trávě anebo na antuce?
3: Na trávě.
2: Mm-hmm. A poslední otázka. O kolik vstupů na Urban Challenge právě teďka soutěžíš? Poslouchal jsi dobře?
3: Poslouchal, o 4.
2: Jo! Dali jsme to!
0: Honzo, zvládli jsme to, už je dobrý, už je trošku odřený, my dáváme vždycky šanci jednu na opravení, takže naprosto v pohodě. Vyhráváš 4 startovné na Urban Challenge a všechno to v hodnotě 12 000 korun. Honzo, běháš rád nebo začneš teprve?
3: No, možná začnu.
0: Dobře, tak užij si to, startovné posíláme a přejeme hezkou středu.
3: Tak jo, díky.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: M. Br. Tohle Hit Radio v 7.39.
1: 25 tisíc za jeden pohled do mobilu. To už je zpráva, kterou si radši opravdu přečtete až na druhé straně silnice. A Itálie chce teďka trestat opravdu chodce, který koukají do telefonu při přecházení. Pokuta opravdu až 25 tisíc korun. A já jsem jedině pro.
0: Já si myslím, že teda Itálie právě našla zlatý důl, protože sami víme, jak to na přechodech vypadá. Všichni ty telefony mají nalepený. Já bych to možná zavedl, když tobě třeba přijde návštěva domů. Jo, pokuta. Nebo třeba když jsi v restauraci a máš tam partnera, se kterým by si směla povídat, a ne, ty čumíš do mobilu.
1: No to počkej, jak jsme byli teďka na dovče s přítelem a s jeho rodinou, tak já jsem si to všímala, když jsme byli někde na drinku nebo na večeři a kolem byly páry a říkáš si, jo, tak to budou mít jako romantiku, to bude hezký, ale seděli naproti sobě a koukali opravdu jenom do toho telefonu, vůbec se nepovídali, nevím.
0: No tak nejdřív to jídlo musíš dát na Instagram, to by ti nechutnalo jinak, že jo, kdybys to tam nepoustla. To je základ, jako když jdeš do posilovny a nevyfotíš se v zrcadle, tak to cvičení prostě neproběhlo. Tohle jsou Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, taky 21 Pilots, to bude další muzika za malý moment tady na Hit Radio a přehodíme i aktuální dopravu, tak hezké ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradionordmusic.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
3: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
6: Odstartujte nový školní rok v Centrálu. Ve středu 2. září od 15 hodin roztočte kolo štěstí a vyhrajte skvělé ceny. Čekají vás také nábory do sportovních a jazykových kroužků a ukázky techniky záchranných složek. Přijďte si užít pohodové odpoledne do Centrálu.
7: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
8: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
2: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Dávejte si teď velký pozor na příjezdovce do Ústí nad Labem směrem od obce Strážky. Máme tam hlášenou sraženou zvěř přímo na vozovce. Auta tam přibržďují, tak s tím dopředu počítejte.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Doufáme, že máte parádní ráno, 21 Pilots, tohle je Hit Radio v 7.51.
1: Máme Madonu, máme Cher, máme Beyoncé a teďka se do klubu lidí, kterým očividně stačí jenom jedno jméno, hlásí další členka a to je Miley Cyrus, která si chce právě už říkat jenom Miley. Jo, chce se zbavit toho příjmení, přemýšlím, jestli to je kvůli tátovi, že se chce jako symbolicky odstřihnout nebo prostě začíná novou éru. Každopádně, co je jistý, je to, že to souvisí se jim nadcházejícím novým albem, který má být o dost méně popový, má být temnější a má být hodně basový.
0: Takže Miley už nechce být Cyrus teda.
1: Nechce být Cyrus. Nejdřív dala Hanu Montanu pryč, teďka Cyrus.
0: Takže to byla jenom Hana, jo? Kdybyste náhodou někdo Miley Cyrus neznal, tak tohle je asi její aktuálně nejznámější song.
1: Takhle jsme Miley znali.
0: Takhle jsme ji znali, ale tak teďka si ji zahrajeme jenom jako Miley. A po Miley jenom David a Bebe. Tak krásné ráno, Zitrádia, 7.52.

0: aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
5: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Schodek státního rozpočtu se v srpnu prohloubil na 186 miliard korun. Oproti červenci se zvýšil zhruba o 10 miliard a je vyšší než před rokem. Příjmy státu meziročně vzrostly o 4%, výdaje ale rostly ještě rychleji. Na celý letošní rok je naplánovaný schodek 310 miliard korun. Vedení Volkswagenu chce navrhnout uzavření 4 továren v Německu. Podle firmy pro ně v současnosti nemá dostatečné využití a jejich provoz se nevyplatí. Koncern se potýká s vysokými výrobními náklady, americkými cly i slabším odbytem v Číně. V Německu navíc plánuje zrušit další desítky tisíc pracovních míst. Český ministr zahraničí Petr Macinka si kvůli sabotáži v Německu předvolá ruskou velvyslankyni. Německo z případu útoku na tamní letiště oficiálně obvinilo Rusko. Podle vyšetřovatelů se na sabotáži podíleli agenti najatí Moskvou. Česká diplomacie uvedla, že ruské hybridní aktivity proti spojencům ohrožují i Česko. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: V Mostě si můžete objednat odpadové taxi. Technické služby Mostě zavádějí novinku. Odvoz velkých a objemných věcí si můžete objednat. Odpadový taxík pro ně dojede a odveze na sběrný dvůr. Za 3 kusy zaplatíte 200 korun, od 4 do 6 kusů 400 a za 7 až 10 kusů 600 korun. Službu si můžete objednat prostřednictvím most.odpadové-taxi.cz. Na severu Čech ve středu čekáme polojasno až oblačno, přechodně místy i zataženo a teploty 21 až 24, na horách do 19 stupňů Celsia.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ.
7: Dobré ráno, šampione.
8: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
9: jsme tady pro tebe.
8: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Děti ve škole, my vám přejeme hezké ráno.
11: Hezkou středu všem.
12: Snídaně šampionů.
11: Já jsem slyšela příběh s tou nejzajímavější žádostí o ruku. Těším se, až vám ho povím. Prozradím, že to proběhlo bez prstýnku, ale co bylo místo něj? Na to si počkejte.
10: Bude to pro nás inspirace nebo ne?
11: No, se uvidí.
10: Dobře. Michal Šulte a Rehab, tím začíná další hodina. Hezké ráno.
0: Hit

0: Máme, že parádní Michal Schulte, Rehab, Waterfall, 8 hodin 5 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Žádost o ruku je krásná věc, jo? Ale pojďme si říct, že některé žádosti o ruku umí překvapit a být takový netradiční, jo. Já jsem teďka slyšela, jak požádal o ruku svojí přítelkyni můj kamarád, a to jsem teda slyšela prvně a zajímá mě, jestli existuje nějaký případ, který tenhle příběh přebije, jo. Jeho přítelkyně není holka, která by pořád nosila na rukou prstýnky, což já taky ne. Ale nevím jak, ale usoudil z toho, že teda asi nemá prstýnky ráda, a tak dostal nápad, že jí nedá zásnubní prstýnek, jo. Měl nějaký šperk po babičce, který pro něj dost znamenal, on ho vzal a nechal z něj udělat náušnici.
0: Aha.
1: Jednu, jo. A tu ženu teda požádal o ruku s jednou náušnicí. Takhle, jí se to líbilo, jsou jako na stejné vlně.
0: Počkej, jak s jednou náušnicí? No, tak má dvě uši, ne? No, nebo
2: s ní nepožádal o ruku, ale o
1: ucho. Prostě. No, tak si říkám, že jako i takový věci se dějou. Říkám, jí se to líbilo, já třeba bych chtěla ten prstýnek, já teďka začnu asi nosit prstýnky, aby můj Kuba teda chápal, že i když je jako běžně nenosím, tak nechci náušnici, ale prsten.
0: Ale tebe by nestačilo, kdyby tě Kuba poprosil o ucho? Nebo jak to máš? A vlastně, Davide, ty jsi ženil, jak vlastně tebe, Davide, požádala Eva o ruku? Jak to probíhalo u vás, ta žádost? Když si se s tím chceš svěřit,
2: prostě si klekla
0: a dál asi dobrý. Tak tady to, už se, mě to nezajímá, už to jedno.
1: Ne, tak neznáte i vy, naši posluchači, nějaký, ne že divný, jako, ono to není jako divný, ale nějaký jiný takhle případy se žádostí o ruku, který jsou ne tak běžný.
0: No takhle, ty jsi říkala, že se mu nelíbil prstýnek, že mu to přišlo takový jako ortodoxní, jako
1: ne, tak to vůbec nebylo. On prostě viděl, že ona nenosí prstýnky, že nemá obvěšený ruce prstenama, a tak si řekl, že asi je nemá ráda, že jí radši dá náušnici.
0: Taky dá jednu náušnici.
1: No, ale no, tak ona byla šťastná.
0: Tak třeba máte taky nějaký takovýhle historky. Jakou nejdivnější žádost o ruku jste zažili vy? To chceme vědět, budeme rádi, když se o tom s námi podělíte. Když nám to nahrajete jako hlasovku na WhatsApp na 777-937-777, nebo nám to sem píněte klasicky zprávou. Jsme Hit Radio, hezké ráno.

0: Za 8:45 ladíte středeční Hit Radio. Krásný ráno.
1: Říkala jsem vám tady před malou chvilkou o kamarádovi, jehož přítelkyně nenosila prsteny a tak z toho usoudil, že až jí bude žádat o ruku, tak to neudělá s prstínkem, ale s jednou náušnicí. Stalo se, nakonec radost měla, i když prsten by asi taky uvítala. Nicméně jsme se ptali na vaše zvláštní žádosti o ruku.
0: Těch zpráv od vás přišlo spoustu, jsou tady i nějaké hlasovky. Tak píše třeba Klára, dobré ráno, já chtěla prsten, dostala jsem lízátko ve tvaru srdíčka, i tak jsem řekla ano.
1: A je to hezký. Petra, můj manžel, se kterým jsem 33 let, mě řekl, že je to se mnou docela fajn, tak jestli si ho nechci vzít, že už ho nebaví si každý víkend někoho schánět do postele.
0: Milá žádost ruku, no.
1: To bylo, no.
0: Jako upřímná, dalo by se říct. Taky Anička píše, ahoj, já byla požádána o ruku na porodním sále, když jsem porodila našeho prvního synka, teď už moje krásných 8 let. Je to ta věc, kterou si slyšet na porodním sále?
1: Ježíš, ale to je fakt, no, že takhle jsem si nejdřív řekla hezký, ale vlastně ta představa, že ty tam ze sebe jako vytřískáš prostě všechno, no, novej život doslova.
0: Ale zajímavý, jako taky stylový, nápaditý rozhodně. Máme tady taky hlasovku od Jaroslavy.
2: Ahojky moje milé rádio, tak mě se můj muž zeptal, co děláš 14.11.? A říkám, no, nevím, asi nic. No tak jestli chceš, tak si mě můžeš vzít.
0: Tak tady je zpráva od Marcely. Dobré ráno, tak já zažila netradiční úplně všechno. Zástupní prstýnek mi přinesl Ježíšek, beze slova neřekl vůbec nic. No a 26.2.2026 jsem šla odpoledne po práci za svědka známým a můj teď už manžel si najednou u mě poklekl a říká, miláčku, je to všechno trochu jinak, vezmeš si mě. První moment se myslela, že ho zabiju, ale no, vzala jsem si ho, no. To píše Marcela.
1: Ty vláho.
0: Taky tady máme hlasovku od Renáty, pouštím.
3: Dobré ráno do rádia, tady Renáta. A můj manžel mě požádal o ruku s pomocí zásnubní karabiny, protože já opravdu nenosím žádné šperky. A jako snubní prstýnek jsem dostala vytvořený ručně, nechci říkat z čeho, protože to není úplně legální, a ten máme uschovaný ve skřínce pospolu, protože ani jeden z nás nemáme rádi jakékoliv šperky a věci na rukou, na krku, na uších a tak podobně.
0: No nás samozřejmě zajímalo, asi i vás zajímá, z čeho to teda bylo vyrobený, tak my jako velký investigativci jsme se samozřejmě Renáty zeptali.
1: A Renča píše, z paroží, které jsme našli v lese, ale můžeme se chvíli tvářit jako myslivci, že to teda můžeme tady říct.
0: Hele, je vlastně úplně jedno, evidentně, čím toho druhého požáráš o ruku, hlavně, že to je z lásky. Děkujeme za vaše zprávy, co si zamilujete vy teď, další muzika, Ray Dalton ve 8:45. Hezké ráno z Hit Radia.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte, Rejdel ten na Hit Rádiu. Je tady ještě dozvuk toho, co jsme řešili, a to, jakým netradičním způsobem vás kdy kdo požádal o ruku. A píše tady zprávu Andrea ještě zajímavou. Ahoj bando, jestli ona ta snoubenka, co dostala jednu náušnici, tu druhou nedostane třeba v den svatby.
1: Takhle, nedostane, ale bylo by to dobrý.
0: Dobře, dobře. Píše tady taky kamarádky dcera dostala loni medaily. Byla požádána o ruku po vítězném zápase jejího přítel v hokejbale a musím říct, to bylo moc hezké, spontánní. Prstýnek tedy taky proběhl později a letos se vzali. Mějte prima den, to píše Andrea.
1: To
0: je moc pěkný. Děkujeme za zprávy a my k vám pošleme za chvíli další parádní hity.

0: užití. Konec hlášení.
1: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
2: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
1: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
2: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
1: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
2: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
1: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
2: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
1: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Pamatujete si?
8: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
9: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
8: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
9: 12. září, Johan V. Třebíblice.
8: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Dva osobáky se srazili v Mostě, opatrně v ulici pod Šibeníkem. Na místě už by teď měla být policie. No a pozor taky na D8, kde se nehoda stala na kilometru 35,5 směrem do Prahy.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio North Music.

0: Přejeme vám hezké ráno, zítra rádia, je středa 8.32. Tohle jsou Linkyni a tohle je Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Disney v některých hlášeních znovu používá tradiční oslovení Ladies and Gentlemen. V minulých letech ho přitom nahrazoval inkluzivnějšími formulacemi. Na sociálních sítích se proto spekuluje, jestli nejde o začátek větších změn a návrat k tradičnějšímu stylu. Nová organizace GMMA představila zápasy pro svůj první turnaj. Do ringu má nastoupit například Jiří Kajínek a chybět nebudou ani pořádně bizarní souboje. MMA zápasník Makhmuradov se má třeba postupně utkat hned s několika soupeři. Na televizní obrazovky se dnes po 5 letech vrací Superstar. O postup budou soutěžící bojovat před novou čtyřčlenou porotou a moderování se znovu ujme Leoš... Vítěz nové řady získá 2 miliony korun.
0: To mi řekni, kdo z nás tří by měl šanci na úspěch v Superstar, jo? Že bychom si to zkusili. Zkusíme Doremi fa sol la si do.
3: Tak to já určitě tak, se neúčastním.
4: Taky ne, teda.
0: Tak jo, tak Jasmin začni.
4: Ne, taky ne.
0: Jasmin.
4: Ne, ne, ne. To je nejhorší. Ale hele, Cher, tam je před náma, aby to dala teda.
3: Víc to za otázka, jako jsme tady tři a jeden se věnuje zpívání, tak kdo by tam asi nejspíš uspěl, Michale?
0: No ty.
4: David je dobrý.
0: Jasmin bere hvězdnou pechotu. Share Believe, tohle je Hit Radio v 8.33. Krásné ráno, šampioni.

0: Luisa Capaldi 8:40. Krásné ráno z Hitrádia.
1: Dopak to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Už za 5 dní za váma Hitrádio vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun. Stačí se registrovat na webu Hitrádia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7:10 a čekat, jestli uslyšíte náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale u nás v éteru a jestli budeme právě u vás.
0: No a pokud budete zaregistrovaní a jakmile tenhle zvonek uslyšíte, tak se běžte mrknout do kukátka nebo z okna, případně nám otevřete dveře. Pozdravte nás, zamávejte nám a je to vaše. Takhle jednoduchý to je, startujeme už příští týden 7. září a navštěvovat vás budeme každé ráno až do 25. září. Tak držíme palce a kdyby vás tomu zajímalo víc, tak registraci a další info najdete na webu hitradio.cz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice, tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
6: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
11: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
12: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích.
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
15: firma na zážitky
14: CZ.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: Tohle je česká parta Clue, škoda, že už nic nevydává, je Island Sun na Hit Radio v 8.52, dobré ráno. A chlapi, bacha na novou seznamovací radu z internetu. Prý máme před rande vynechat sprchu a deodorant, aby za nás mluvili feromony. Takže nová móda velí, vynechej sprchu a buď přirozeně svůj. Zní to jako nějaká reklama na nějaký, ne antiperspirant, ale na perspirant.
1: Jakože jdete prostě na první rande, on přijde a vy ho ucítíte dřív, než uvidíte.
0: No,
1: prostě.
0: Že ho ucítíš na stohonu, no.
1: Tak
0: myslím si, že mi dáte zapravdu, člověk během dne potká pár lidí, který tenhle trend už dávno jedou. Minimálně jednoho kolegu v práci, co má podpaží koláče jak blázen, určitě taky máte. Tak jako takhle, jestli chcete být atraktivní pro masařky, tak asi trend dobrý. Tak pojďme si dát jedno rychlý kafe a pak se rozloučíme.

0: Espresso Macchiato.
1: Espresso Macchiato.
0: Tohle je Tommy Cash na Hit Rádiu v 8.56 a jak jsme slíbili, tak to byl taky poslední song té středeční snídaně a jdeme se s vámi rozloučit.
2: Bylo to s váma krásný, děkujeme moc za další skvělý ráno. Já mám normálně radost, mně došlo teda, že je středa a jak včera začínala ta škola, tak já mám v hlavě, že včera bylo pondělí a že tudíž dneska je úterý.
0: To
2: a
0: je ono pravda,
2: teda ne,
0: ale vlastně už je o den víc a zítra už čtvrteček, to bude bomba, no jestli to slyšet, že už ten víkend potřebujeme taky.

0: Mějte se hezky, zvládněte to v práci, užívejte případně Dovču a zítra.
1: Šest, ahoj.
0: Čau.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, na Lounsku v Postoloprtech u autobusové zastávky bourala dvě osobní auta. Na místě tam zasahují záchranné složky, projíždí se jedním pruhem a v Mostě v ulici pod Šibeníkem bourala dvě osobní auta. I tam projíždíte s opatrností. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Největší hudební událost podzimu je tady. Zapiš si do kalendáře datum 11. a 12. září. Město Most tě zve na mosteckou slavnost v areálu přesunutého kostela. Těš se na nadupaný line-up. Miraj,

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka si v souvislosti s hybridním útokem na východoněmecké letiště v Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni v České republice Annu Ponomarjovovou. Informovali o tom Novinky.cz. Německo včera odpovědnost za útok přisoudilo právě Rusku. Ubytovnou Drahomyšli u Žatce, ve které letos v březnu došlo k vraždě, koupí za 7,6 milionů korun obec Lipno. Vedení Lipna má v plánu v objektu zřídit buď startovací byty pro mladé, ale spíše se přiklání k vybudování bytů pro seniory. Ubytovnu, která dříve dlouho sloužila pracovníkům, kteří jezdili na chmelové brigády, obec převezme už bez nájemníků. V italských Benátkách dnes začíná 83. ročník tamního filmového festivalu. Na zahajovacím večeru převezme Zlatého lva za kariéru americký herec a režisér George Clooney, který patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty Benátského festivalu. Teniska Daria Vidmanová dohrála na Grand Slamovém US Open v prvním kole. Španělce Jessice Bouzasové podlehla na betonu v New Yorku ve dvou setech. Duel Nicoly Bartuňkové s Egypťankou Šarifovou kvůli dešti odložili na středu. Na severu Čech bude zpočátku ještě jasno, ale během celého dne očekáváme hodně oblačnosti. Ojediněle se vyskytnou slabé přehánky, zejména tedy na horách teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Takový bude počasí, i když teď je venku krásně, nevypadá to, hezky, že by byly nějaký mraky, ale zkazí se to, no. Prostě.
4: Zkazí teda, jo.
3: Středa mraku je třeba.
4: Tak si to užijte, přátelé, já se vrátím ještě k tomu filmovému festivalu.
3: Ano,
4: škoda, že to je v italských Benátkách, proč to není v Benátkách nad jezerou?
3: No, tam by asi George Clooney tak nepřijel.
4: To byl Robert, pojďme na to, jedem. Hit Radio Nord Music. Krásný dopoledne všem z Hit Radio Nord Music pře Dan Rakacký. Tak, jak si užíváte druhý školní den, pohodička, co? Budeme se tomu věnovat a teď muzika, John Newman. Left your heart's on, is that what devils do?

0: Ona je vážně dobrá. Eva Farná, Neříkej, co má se stát. Teď na Hitrádu Nord Music. Potěšila, co? Evička. Všem krásný dopoledne přeje Dan a dneska 2. září znamená to, že zažíváme, no my ne, my už tam nechodíme, ale školáci, studenti, druhý školní den, který už není o tom tam přijít na hodinu a bum a zpátky domů, dneska už to jde naplno, ale to možná ani nevíte a to mě překvapilo a jsem z toho jako úplně konsternovaný, že včera probíhal u škol velký boj. Víme, že normálně ve škole zvoní v 8 hodin, jo, ale někteří studenti a studentky už šli včera do školy daleko, daleko dřív, protože tam museli být jako první. A ten důvod, to nám řekli takhle kluci z průmyslovky v Chomutově.
1: Tak teď čekáme před dveřma, abychom se dostali co nejrychleji do třídy a zabrali se ty tam nejlepší místa.
2: Protože zadní lavice, to je... Bez toho se nedá přežít škola. Hmm.
3: Všichni chtějí sedět vzadu a proto musíme předhnat všichni ostatní.
0: Takhle, byli tam první proto, aby si zabrali nejlepší místa, zadní lavice. Hele, a není to jen doména kluků, i holky z ústeckého Gimplu taky čekali brzo před školou.
4: Tak já jsem tady od 5 a teda doufám, že si zaberu nějakou předposlední lavice třeba. A nebudu muset sedět tak vepředu.
0: Takže to slyšíte, všichni se chtějí sedět vzadu a nikdo vepředu. Já taky měl takový pocit, když jsem chodil na základku, že vzadu jsem jakoby skovaný a nikdo o mě neví, ale přátelé, jako, škoda, že mě studenti neslyší, jo. Já bych jim poradil vidět, že jsou studenti, tam ještě nejsou ty zkušenosti, ale ty přední lavice, to je výhra. Víte, co se říká? Pod svícnem je největší tma.

0: tady Hit Radio Nord Music, tohle byla skladovka Pitbull, tomu Kesha, Timber, Pitbull, byl nedávno v České republice, velký koncert, sraz plešatých, protože víme, že Pitbull má základnu fanoušků, který si berou falešní plešky, aby vypadal jako on, a dobrá zpráva je, že se Pitbull do Čech vrátí opět na podzim. S vámi Hit Radio Nord Music, taky Dan, přeju krásný dopoledne a už za chvíli Lady Gaga, Bruno Mars, další skladovice, anebo Sunrise Avenue, to všechno u nás, Hit Radio Nord Music.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
5: Odstartujte nový školní rok v Centrálu. Ve středu 2. září od 15 hodin roztočte kolo štěstí a vyhrajte skvělé ceny. Čekají vás také nábory do sportovních a jazykových kroužků a ukázky techniky záchranných složek. Přijďte si užít pohodové odpoledne do Centrálu.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
10: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révivěné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.
11: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
12: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
11: Kolik?
12: 949, málem jsem vzal dvoje.
11: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
12: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Naprosto neskutečný duet. Lady Gaga, Bruno Mars, s vámi Hitrádio Nord Music, dám přeji krásný dopoledne a teď pojďme za tím, co máte všichni rádi. Peníze.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Ano, je to tak. Máme tady novou soutěž, která startuje už v pondělí. Jmenuje se Kdo pak to zvoní? Mě tam vždycky naskakuje to, kdo pak to mluví, ale ne, tady to bude o tom, kdo pak to zvoní. Představte si, že ráno po 7 hodině jste v koupelně a čistíte si zuby. Normálně takhle, klasika, jako každý ráno. Děti otravujou, nechtějí stávat, nechtějí do školy. A najednou zvonek a vy vyjdete před dveře a tam bude stát naše hlídka a ta pro vás bude mít peníze. Hezká představa, že jo? No hele, jednodušší, už to nejde, my vám prostě ty peníze přivezeme. Na vás pouze je si o ně říct, a to tak, že skočíte na náš web hitradio.nordmusic.cz a tam vyplníte formulář a tím se přihlásíte do soutěže Kdo pak to zvoní. No a pak je potřeba poslouchat naší syny šampionů mezi 6. a 9. konkrétně ale v 7 hodin nebo po 7. protože se ozve zvonek a to je pro vás signál jít před dveře pro vaše peníze. Startujeme na 5 000, pokud se stane, že někdo nepřijde, neotevře, nevyzvedne si svůj díl peněz, tak navyšujeme o 1000 a takhle pořád dál, než si někdo ty svoje peníze vezme. Celkem pro vás máme 100 000 a jak jsem říkal, všechno potřebný, podrobný a hlavně formulář k přihlášení najdete na našich stránkách hitradio.cz a budeme hrát od pondělka do konce září. Takže šance, že zazvoníme právě u vás, je moc velká, tak si vyhrajte prachy s Hitrádiem Nord Music.
2: Zlepši si náladu.
1: Hitrádio Nord Music.

0: Je tady středa, to znamená, jsme v polovině pracovního týdne, za 5 minut bude 9:45, s vámi Hit Radio Nord Music, taky Dan. A teď pojďme do Bíliny, protože smolař roku, titul smolař roku vyhrává řidič z Bíliny, který si v autě zapál jointa přímo pod kamerou městské policie a pak se vydal na cestu, samozřejmě ho chytli a měl problém, jo, takhle nekoukal se a byl viděn. Fotku z toho zásahu máte taky na našem Instagramu Hit Radio, podtržítko Not Music, tak se podívejte na to, jak se prostě nevyplatilo zakouřit si pod kamerou městské policie.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810. Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Když život prudce zastaví...
6: Zase jsem ji našel v tramvaji.
7: A vy jste všichni rodina?
6: To nejsme.
5: Vždy je dobré mít se koho chytit.
6: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
5: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
8: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
9: Prázdniny končí, škola volá, Lidl výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
10: Pak hrnky,
9: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
10: Škola volá!
11: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
13: Hit Radio Nord Music.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Robin Schulz, s vámi Hit Radio Rock Music, blíží se 10. hodina, pojďme na silnice s Robertem.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte, v Litoměřicích ulici Mezibraní boural tam osobní auto, projíždějte hodně opatrně. Ještě jde osmička mezi 69. a 70. kilometrem ve směru na Německo, bude v levém pruhu probíhat údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
8: tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Značka Parks slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
11: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
12: On air,
13: online
12: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: Blíží se 10. hodina, jsou tady krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Proti schodku státního rozpočtu, který představila ministryně financí Alena Schillerová, se ohradilo SPD, motoristé i prezident Petr Pavel. Všichni doufají, že se o něm bude dále jednat a podaří se jej snížit. Schillerová však varuje, že prostor pro úspory není velký. Nově zapsanou kulturní památkou v Ústeckém kraji je několik objektů lesního hřbitova ve Vejprtech na Chomutovsku, který patří k nejstarším v Čechách. Informovalo o tom ústecká pobočka Národního památkového ústavu na svém Facebooku. Hřbitov vznikl jako náhrada za starší městský hřbitov u kostela svatého Martina v letech 1907 až 1908. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v úterý varoval letecké dopravce a pojišťovny před využíváním ruského vzdušného prostoru na nebi zamořeném drobiny podle něj není místo pro civilní letectví. První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky čtvrtého kola. Nováček Zbrojovka Brno se doma od 18. hodiny utká s Hradcem Králové. O dvě hodiny později má Výkop zápas mezi pražskými Bohemians 1905 a Jabloncem. Na severu Čech dneska zpočátku jasno, ale postupně čekejte hodně oblačnosti, ojediněle se vyskytnou slabé přehánky, zejména tedy na horách, teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Na horách tam to bude do 21 stupňů a tam prej teď jako pěkně rostou houby, jsem slyšel.
0: Já o tom budu mluvit.
1: Jo?
0: Nevím, jestli tuhle hodinu ještě ne, vlastně až příští, protože to vím a zase řeknu, kde jsou a kde rostou.
1: Takže ta další hodina...
0: Houby... To jsi měl říct příští hodinu.
1: Jo, takže od 11 hodin to bude na houby.
0: Ne, houby chytli trojdech, ale o tom jsem chtěl mluvit. Ještě chviličku, protože ta 10. hodina se neustále blíží.
1: Jo, ještě půl minuty.
0: Ještě půl minuty.
1: Jsme začali nějak brzo, co jsi dělal, člověče?
0: Byl jsem krátkej a za to nemůžu, omlouvám se. Takže, Roberte, díky. Dan Rakacký přeje krásný dopoledne v 10 hodin.
12: Hit Radio Nord Music.
0: A přinesu dobré zprávy z dálnice D7 a fakt to potěší řidiče, co jezdí z Chomutova do Prahy. Tak si počkejte, tady je Adele.

Don't Break the Heart. S vámi Hitrádo Nord Music za chvíli, Alvaro Soler, Chamba Bamba nebo taky Kateřina Marie Tichá, její Plamen, ale teď dobré zprávy. Z dálnice D7, ano, D7, víme všichni, co jezdí z Chomutova do Prahy nebo z Loun. Vše to je teď taková chylová pata, jezdí se vlastně 20 km staveništěm, není to úplně příjemný, ta se staje úplně na prd, ale maká se tam, já jsem tam párkrát jel a nestačím se divit, jak rychle to postupuje a vypadá to tak, že snad se možná já i ostatní tý kompletní D7 Chomutov Praha dožijeme. No a teď ta dobrá zpráva, první školní den přinesl novinku a to včera se otevřela první část úseku mezi Knovízem a Slaným právě na D7 a začíná se tak jezdit po 3 kilometrech nové dálnice. Je to teda zatím v režimu 1+1, to znamená to v jednom pruhu se jezdí tam a zpátky, protože teď se začne stavět ta druhá polovina dálnice, ale abych ještě víc přilil ten optimismus a to, že se to fakt blíží do finále a bude to velice dobré, tak už příští rok se bude jezdit po D7 z Prahy až k Panenskému Týnci. Takhle dobrý to bude. Já fakt jako žasnu a na tuhle dálnici čekáme od narození, co jsem na světě, tak jsem si říkal, že by mohla být dálnice Chomutov Praha a Chomutováci mi dají za pravdu, že potom snad touží každý řidič, co jezdí do Prahy. Takhle vypadá to, že příští rok teda už bychom mohli pěkně to nakoupnout a frčet. Asi takhle nějak, šiu do Prahy, kromě teda postolo, protože tam si ještě budeme muset chviličku počkat, no.

0: Alvaro Soler. Come on, Animal, Animal. Za chvíli Alec Benjamin nebo taky Damiano David. Před malou chvíli taky aktuální informace o D7, jak se rychle staví. A teď přeskočíme na další dálnici, která je tady u nás na severu Čech. A to je D8. Aktuální informace z D8. U odbočky na Mělník 16. až 17. kilometru ve směru Ústí nad Labem. Je tam dopravní nehoda a dálnice v tuto chvíli uzavřena a kolona je zhruba asi 2 kilometry. Tak pokud pojedete směru Ústí nad Labem, pozor, odbočkou Mělníka nehoda. Dálnice uzavřena, budete si muset počkat. Tak, pevný nervy a šťastnou cestu.
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradionordmusic.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
10: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

jako pohlazení, jenom pro vás, od nás, od Hitráda North Music, Alec Benjamin, Let Me Down Slowly, za chvíli Miraj, nebo Evanescence, ale teď pojďme na to, co zmínil Robert ve zprávách, a já jsem říkal, že to řeknu příští hodinu, ale nebudu to zdržovat, řeknu to teď, týká se to houby. Tak co, rostou nebo nerostou, jak to vypadá? Tak musím říct, že mám dobré zprávy pro houbaře, opět, tato hodina je plná dobrých zpráv, tak houby chytají druhý dech. Ano, víme, že hodně pršelo, takže se lesy zavlažily. Jak víme, to mokro houbám svědčí, potom zase teplo, takže to roste. Ano, houby opět rostou, já sleduji skupiny na Facebooku, jsem ve skupinách, kde rostou, kde najdou houby a tak dále, a už se tam hemží fotkama opět z Chomutovska, takže nad Chomutovem, ať to Cínovec, Výsluní, nebo potom Kálek, Načetín, tak tam, pokud se vydáte do lesa, tak najdete. Není to teda tak, že tam přijdete a hned máte plný koš, jako fakt musíte chodit hledat, a nejlepší je, když narazíte na místečko, kde ještě nikdo nebyl, tak tam eventuálně máte jako hodně hub. Třeba teď můj kamarád šel do lesa a na kraji našel 3 hřiby. Říkal, super bomba, tak to bude paráda, pak šel dál a v lese pak už ani prašivka. Jo, je to o tom, prostě musíte najít správné místo, ale dobrá zpráva je ta, že když se vydáte do lesa, tak byste měli houby najít, protože rostou obzvlášť na Chomutovsku. Já se vydám buď to dneska nebo zítra, abych to na vlastní kůži jako zažil, prožil, a mohu vám potom říct přesně moje poznatky, jak to teda je doopravdy, jestli náhodou na tom Facebooku nekecají. Víte, jak to je, ty, dneska ty fotky AI a tak dále, může tam dát jenom někdo jako poplašnou zprávu a lidi se sjedou na Chomutovsku a neví tam nic, ale myslím si, že rostou, protože ty fotky od těch kamarádů, co jsem viděl, tak jsou zaručeně pravý. Tak a pokud se náhodou do lesa vydáte a nic nenajdete, tak si aspoň užijete ten les takhle. Vypnete, nadechnete se, jehličí, příroda, ptáčci, kukačky, je houba!

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

Roztančený a letní Miraj na Hit Rádiu, North Music, do kolečka do kola a mají hlavy do hola. Asi jste viděli fotky Mirajů, který jsou teď všem komplet plešatý a moc jim to sluší. A v tomto tempu půjdeme za chviličku dál, protože vás čeká Sean Paul, Dua Lipa, No Life.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
2: Tradice, která spojuje generace.
1: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
2: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
1: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka zahrady Čech.
2: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích.
3: Zahrada Čech!
1: zahradačech.cz.
4: Knihovna Maitreya.
5: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
6: Největší hudební událost podzimu je tady. Zapiš si do kalendáře datum 11. a 12. září. Město Most tě zve na mosteckou slavnost v areálu přesunutého kostela. Těš se na nadupaný line-up. Miraj, Dimitri, Tři sestry, Divokej Bill, Verona, Lunety,

0: zase lítáš v oblacích?
1: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Tak honem, ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firmanazážitky.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opavia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Byla, to dobré začíná u nás.
4: Hit Radio Nord Music.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: výborný Šebuzy, Ebar Song, za chvíli Emma Drobná, Gigi D'Agostino nebo Dermom Kennedy. Posloucháte Hit Radio Nord Music, je tu 11 hodin, to znamená, už tu čeká Robert, pojďme na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, dálnice D8 u sjezdu na Úžice na 17. kilometru směrem na Německo. Došlo tam ke srážce osobního auta s nákladákem. Dálnice je uzavřená a kolona má 4 kilometry. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen. Skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota zavolá.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Letošní léto se v Česku zařadilo k nejteplejším v historii měření a za rekordním rokem 2019 zaostalo jen o desetinu stupně. Přesto přineslo dosud nevídané teplotní extrémy, padl absolutní rekord Česka a mimořádně často se objevovaly teploty na 40 stupňů, supertropické dny i tropické noci. Odvolací soud uložil bývalému hejtmanovi Ústeckého kraje Jiřímu Šulcovi za zneužití pravomoci v rozsáhlé kauze regionálního operačního programu Severozápad 3letý podmíněný trest s 5letou zkušební dobou. Zmírnil tak prvoinstanční verdikt, podle kterého měl jít muž na 4 roky do vězení. Rozhodnutí je pravomocné. Nad ostatními spoluobžalovanými zatím verdikt nepadl. Na světě první zubní kartáček se zabudovanou kamerou vidí, co děláte v ústech a sám se snaží najít místa, na která při čištění zapomínáme. Má zabudovanou kameru, umělou inteligenci a dokáže mezi zuby vystříknout přesně namířený proud ústní vody. Rozpočet na sportovní dotace rozdělované prostřednictvím Národní sportovní agentury by měly být v roce 2027 zhruba o 200 milionů korun vyšší než letos. Nárůst vyplývá z návrhu státního rozpočtu pro rok 2027. Více prostředků má směřovat obecně na rozvoj a podporu sportu. Na severu Čech dnes očekáváme hodně oblačnosti, ojediněle se vyskytnou slabé přehánky, zejména tedy na horách a teploty 23 až 26 stupňů Celsia.
2: Tak to byl Robert, jeho počasí, Dan Rakacký přeje krásný dopoledne a jedeme dál.
0: Hit Radio Nord Music.
2: Do Ústí se chystají Ameriky, americký auta a tam byste neměli chybět. Další info řeknu za malou chviličku, teď už Dermot Kennedy.

Ema Drobná, Words. S vámi Hit Radio Nord Music. Díky, že posloucháte, že ve středu 2. září jste s Hit Radio Nord Music. Krásný dopoledne přeje Dan a do Ústí se chystají Ameriky. Přátelé, velkolepá akce. Když se řekne Amerika, možná vás napadne Donald Trump, ten tam ale nebude. Amerika, to jsou výborný luxusní auta, prostě americký káry, který se ukážou na ústeckém letišti, a to 12. září v sobotu od 9 do 7 do večera, a vy budete moct na místě vidět více jak 100 amerických vozů od nablejskaných veteránů, a že jsou krásní ty americký veterány, že jo? Až po moderní svalovce, nebude chybět ani vojenská technika, anebo americký motorky. Samozřejmě všem bude provázet DJ, bude muzika a pozor, jelikož se jedná o Ameriky, tak dorazí i Elvis Presley, takže uvidíte i Elvise Presleyho, který zatančí na rock'n'rolli. Samozřejmě k Americe patří hamburgery, hot dogy, drinky, takže vás čekají food zóny a bude to prostě velkolepý den. Pokud chcete zažít to, co jste ještě třeba nezažili, a podívat se na nablejskaný krásný americký káry, tak už v sobotu 12. září letiště Ústí nad Labem, tam to všechno proběhne, a veškeré informace máte taky na webu www.amerikyustí.cz, tak se podívejte a těšíme se na vás.

0: vzpomínka na Safri Duo. Two Colors, Safri Duo, Cynical, s vámi hitrá do Nord Music. A zítra se to stane, konečně skončí dvouměsíční pauza dopolední show LSD, kdy tady dopoledne, ještě před prázdninami, jsem řádil s kolegyní Lucí Schläger, protože zítra 9 ráno Lucie dorazí. A aby jsem vás na to připravil zase, aby to pro vás nebyl takový šok, tak za malou chviličku uslyšíte, jaký to je, když se Lucie Schläger vysmrká Robertovi do zpráv. Počkejte si.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
1: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů.

0: litrů vody.
1: A to je jako kolik?
0: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den dvakrát a až do důchodu.
1: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
0: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
1: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
6: Odstartujte nový školní rok v Centrálu. Ve středu 2. září od 15 hodin roztočte kolo štěstí a vyhrajte skvělé ceny. Čekají vás také nábory do sportovních a jazykových kroužků a ukázky techniky záchranných složek. Přijďte si užít pohodové odpoledne do Centrálu.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
8: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: TGIF, Last Friday Night, Katy Perry. S vámi Hit Radio North Music, díky, že posloucháte, je 11:30 k tomu 6 minut a zítra se to konečně stane, skončí moje dvouměsíční krasojízda solová tady na Hit Radio North Music dopoledne, protože zítra se po dvou měsících vrací moje milovaná, milá, úžasná kolegyně Lucie Schläger a rozjedeme opět to, na co jste byli zvyklí, to znamená dopolední show LSD Lucka s Danem. A protože jste možná zapomněli, co se tady dělo, jaký věci jsme tady vyváděli, tak se stalo třeba i to, když tady byla Lucie, že nasmrkala Robertu Gajdarovičovi do zpráv, když měl zprávy. Tak se pojďme připomenout, jaký psí kusy jsme tady dělali.
1: Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Etická komise na to mi... Co mi smrkáš do zpráv?
0: Lucie, nedělej to, prosím tě.
2: Se omlouvám.
0: Tak zkus to, Roberte.
1: Etická komise o tom informovala v prohlášení na webu s tím, že rozhodnutí ještě není pravomocné. Čekaj.
0: Tebe fakt jako rozesměje, že se někdo vysmrká, jo?
1: Já jsem zamlžili brejle.
0: To si tak zasmrkala, že se mu zamlžili brejle. Neuvěřitelný.
1: Počkej, na severu Čech bude dnes polojasno až oblačno, během dopoledne začne od západu přibývat oblačnosti, odpoledne a večer se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky a teploty do 24 stupňů.
2: Já jsem to nemohla držet. Já jsem měla
0: Lucie, půjdeš klečet. Půjdeš klečet na hrách. Tohle se nedělá. Koukej, co to s Robertem udělalo. Lucie se zasmrká ve studiu a Robert se začne smát z toho, no. Vidíš to?
2: Ne, Bobíku, já se tě moc omlouvám, ale já jsem měla zánět dutince celý minulý týden a já jsem šťastná, že jsem se mohla vysmrkat.
0: Tobě do zpráv.
2: Tobě do zpráv.
1: Šlendrián.
0: Je to šlendrián.
2: Co mi smrkáš do zpráv, je moc krásná věta.
0: Tak a pojďme dát. No tak zítra o 9:00 to opět rozjedeme v klasické sestavě a třeba přijdou další příhody, další vtipné momenty, kdy se doufáme aspoň i vy zasmějete. Tak buďte u toho. LSD, Lucka Schläger z Rakacký se zítra po dvou měsících vrací v kompletu a v plný palbě.

0: nepozná. Poetika, mám pocit, že tě ztrácím. 11:45 s vámi hitrá do Nord Music. No a je okamžik loučení, Dan se loučí, těším se zítra v 9, za chvíličku srdcovky a také od 15 odpoledne naše odpolední show Padla, Káťa, Kamil, tak si to nenechte utéct.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
7: Když život prudce zastaví...
8: Zase jsem ji našel v tramvaji.
9: A vy jste všichni rodina?
8: To nejsme.
7: Vždy je dobré mít se koho chytit.
8: Lidi jsou dobří. No, musí dostat příležitost.
7: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
10: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
12: Hit Radio Nord Music.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na dálnici D8 u sjezdu na Úžice na 17. kilometru směrem na Německo. Došlo ke srážce osobní auta s nákladákem a tvoří se tam kolony. A ještě v Litoměřicích v ulici Mezibraní máme bouračku osobního auta. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: V Petě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Kandidátní listiny pro letošní komunální volby jsou zveřejněny. Jednoduše tak zjistíme, kdo se v našich městech a obcích uchází o místo v zastupitelstvu. Kde bude výběr největší, popisuje místopředsedkyně statistického úřadu Eva Krumpová.
9: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Kandidáty pouze jedné volební strany budou voliči vybírat v 1842 obcích.
8: Tyto volby se pak vůbec neuskuteční ve třech obcích, ve kterých nebyla podána kandidátní listina nebo byl počet kandidátů nedostatečný. Prezident Petr Pavel přijme na Pražském hradě už za půl hodiny ministra školství Roberta Plagu. Tématem jednání má být příprava zákona o vysokých školách, rozpočet rezortu školství a pak naplňování strategie vzdělávací politiky do roku 2030. Dětské domovy nesmějí po svých svěřencích požadovat doplatky za zdravotní služby, pokud je ze zdravotních důvodů doporučil lékař. Upozornil na to na svém webu dětský ombudsman Martin Beneš. Zabýval se konkrétním případem, kdy dětský domov požadoval po dívce úhradu poloviny částky za rovnátka z jejich vlastních úspor. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Lávka pro pěší přes potok Modla v Lovosicích u stadionu bude příští týden na několik dní uzavřená. Důvodem je naplánovaná údržba, která má prodloužit její životnost. Mostek je spojnicí mezi fotbalovým hřištěm a zimním stadionem. Práce jsou naplánovány od 7. do 21. září a zaměří se na obnovu poškozených a skorodovaných částí konstrukce.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Na severu Čech čekáme během celého dne hodně oblačnosti, ojediněle se vyskytnou slabé přehánky, zejména na horách, a teploty 23 až 26 stupňů Celsia.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:12. S vámi už Kateřina Pechová a ano, jsou tu další srdcovky. I dneska to bude velký Joe Cocker, taky James Arthur, Hit the Floor, Cher. No a odstartujeme to ale společně s fantastickým boybandem. Backstreet Boys nás čekají a taky song z roku 1996. Mimochodem nejvíc kvůli na tom ten videoklip, kdy celá skupina tančí a zpívá na vrcholu a uvnitř osvětlené rotující polokoule, která připomíná obří diskokouli. 90. Kino.

0: Skvělý, čo? První dnešní srdcovka Backstreet Boys a Get Down na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No a my budeme pokračovat a teď nás čeká naprostá pěvecká ikona Cher. Zpěvačku Cher znáte určitě úplně všichni a my se dostaneme k její legendární poprokové skladbě z roku 1989, jo. 19. album, neskutečný, 19. album Heart of Stone. A tenhle song se stal jedním z největších hitů její kariéry, jo. Skladbu mimochodem napsala hitmakerka Diane Warren a Cher se původně ten song nelíbil, ale autorka ji naštěstí dostrkala do studia. A tak mohlo vzniknout If I Could Turn Back Time. Tohle je Cher.

0: Klasický Eurodance, hit z roku 94, Hit the Floor a Energizer na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem tehdy prostě byl takový jeden standard u těchto songů. Rychlé elektronické beaty, ženský chytlavý vokál a mužský rap. Jo, když si to poslechnete zpětně, ty songy, opravdu to sedí. Je to tak. Teď ale trošku zvolníme. Respektive nás čeká extrémně silná popsoulová skladba britského zpěváka a písničkáře Jamesa Artura. Jeho hlas určitě dobře znáte. V roce 2012 vyhrál X Factor a o rok později vydal v pořadí svůj třetí single, který se jmenuje Recovery. A je to jeho osobní zpověď. No, je to prostě srdcovka. Další na Hit Rádiu.

0: historii populární hudby. Původní song byl totiž z roku 1966, toho nahrála folkroková skupina The Lovin' Spoonful, no ale Joe Cocker, že jo. Navíc ta aranž, prostě on v těch slokách popisuje, že jo, úmorné denní vedro v betonové džungli. A potom ten refrén se s příchodem noci mění takový lehký, energický taneční rytmus. Prostě genius, jo, jinak se to snad ani říct nedá. No ale my budeme pokračovat, dámy a pánové, nás totiž čeká ještě jedna speciální srdcovka. A to je samozřejmě ta vaše. Ano, teď je ten čas, vezměte telefony a pojďte mi napsat 777 937 777, jaká je ta vaše srdcovka. Jaký song vám konkrétně vykouzlí vždycky úsměv na tváři? Nebo vás přenese do dřívějších časů? Nebo třeba do jedné konkrétní vzpomínky? Napište mi, jaká srdcovka je ta vaše a jednu z nich si za chvíli dáme. K tomu nás čeká třeba Alex Warren nebo Imagine Dragons, tak buďte s námi.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
3: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
2: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
3: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Město Žatec vás zve na dočesnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočesná.cz. Patron dočesné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké dočesné.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou Imagine Dragons Sharks na Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A je tady poslední dnešní srdcovka. No a to je jako vždycky ta vaše. Vybrala jsem dneska SMSku od Aničky a jsem zvědavá, koho všeho z vás to vrátí zpátky. Protože Anička píše, ahoj, určitě Falco a jeho džíny. Osmdesátky a diskotéky v Písku v Družbě. Milí Jihočeši, kdo z vás někdy nebyl v Družbě v Písku? Protože co já vím, tak tam byli prakticky všichni z okolí. Takže pojďme se společně s Falkem nechat unést na ty diskotéky kdysi dávno, kdy vás nebolely kolena a jenom jste celou noc řádili na parketu. Jdem na to.
2: Ginny, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder?

0: Tohle je Luis Capaldi, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No a z toho, co mi píšete, tak Falko očividně spoustu z vás vrátil na diskotéku, třeba do kulturáků, který už ani nejsou. To je strašný, co? Jak stárne. Ale hele, důležitý je si na to umět zavzpomínat, pať už možná nevydržíme co dřív, jo? Ale myslím si, že hejbnout bokem ještě stále všichni umíme. Tak zkusíme tuhle tu hezkou situaci, tenhle pocit na chvilku prodloužit. Co říkáte? Na tohle se totiž tancuje skvěle. Walk the Moon už za chvilku do vašich uší.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradionordmusic.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
9: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Zayn a Sia nebo Edward Maja, teď aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte na dálnici D8 mezi 46. a 44. kilometrem ve směru na Prahu. Probíhají práce na silnici a D7 mezi 70. a 78. směr Chomutov probíhá údržba zeleně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Když život prudce zastaví...
7: Zase jsem ji našel v tramvaji.
8: A vy jste všichni rodina?
7: To nejsme.
6: Vždy je dobré mít se koho chytit.
7: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
6: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Počet nových případů žloutenky typu A od února klesá. V srpnu jich hygienici zachytili 70. Situaci může zhoršit návrat dětí do škol, uvádí na svém webu Státní zdravotní ústav. Epidemie žloutenky typu A propukla loni, kdy lékaři evidovali přes 3200 nemocných. Letos jsou počty zatím poloviční. Policie exhumuje ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech. Může to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí z března 1948 po pádu z okna Černínského paláce. Pokračuje mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.
3: Jsou tady kolegové z různých útvarů policie a samozřejmě i kolegové z soudního lékařství. Probíhají úkony trestního řízení, které samozřejmě nebudeme více komentovat. Budeme se vše snažit zvládnout v co nejkratší době.
4: Nelze v tuto chvíli odhadnout, za to bude v řádu hodin či dnů.
2: Zkoumání ostatků proběhne za využití nejmodernějších metod, které mimo jiné mohou a pomohou vyvrátit různé spekulace spojené s případem. Zkráta v rozvodně v Bergheimu na západě Německa úřady vyšetřují jako sabotáž. Prověřují také souvislost s útokem na rozvodnu u elektrárny v Braniborsku, ke které došlo také včera. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Už tento víkend se do Žadce vrací oblíbená dočasná. Je letos budou slavnosti probíhat na celkem 6 scénách. Hlavní scéna bude na náměstí Svobody, další pak na náměstí Prokopa Velkého v Klášterní zahradě, také třeba na Hošťálkově náměstí. Těšit se můžete na 60 pivovaru, Richarda Millera Vohnouty nebo třeba Horký žeslíže.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Na Ústecku čekáme během celého dne hodně oblačnosti, ojediněle se vyskytnou slabé přehánky, a to zejména na horách, teploty 23 až 26 stupňů.
6: Krásné odpoledne, chvilku po 13. hodině. Doufám, že máte krásnou středu. Další hity k tomu teď Edvard Maja a Vika Žigulina.

0: jsme struny.
1: Tohle jsou Hodiny a dívej v éteru Hit Rádia. Máme tady další trend, který prosím nedělejte. Jo, jakože... Dobře, dámy a pánové. Na internetu se teď rozšířuje nový trend, kdy muži přestávají, ne poslouchat, to nedělají nikdy, ale oni, prosím vás, přestávají před prvním rande používat mýdlo a deodorant, nebo před prvním, možná před každým, že jo. Nová móda velí, vynech sprchu, buď přirozeně svůj, ať feromony mluví za tebe. Pánové, jako jo, jo, to, že přijdete převoněný, je samozřejmě blbost, ale zároveň vůně těla po třech dnech bez sprchy nejsou feromony, to jsou bakterie, které pořádají mejdan. To není úplně ideální. A teď si představte, jo, že když přijdete lehce umytý a možná trošku voníte, tak my máme chuť si k vám čichnout. V tomto případě bych pravděpodobně poprosila obsluhu kavárny, jestli by mohli vyvětrat, protože to prostě nechcete. Jo, já chápu, že přirozené pyžmo může být velmi lákavé, ale tady by to potom mohlo být na nálepku biohazard. Tak prosím vás, normálně se umejte, můžete, my to máme rádi. Další hity k tomu, za chvilku Alvaro Soler a tohle už je Taylor Swift.

0: Michael Jackson, Will You Be There, posloucháte Hit Radio. A jeden z nejlepších lidí, herců, ale taky obecně osoba, prostě bytost lidská, dneska slaví narozeniny. 62 let slaví Keanu Reeves. Dokonalý gentleman, chlap, který si prožil to, co asi spousta z nás nikdy nezažije. Neskutečný frajer. Podrobnosti, zajímavosti z jeho života, třeba o tom, že těsně předtím, než začal točit Matrix, tak podstoupil náročnou operaci páteře. A podívejte se na něj, no prostě frajer jak blázen, neskutečný. Zároveň je to člověk, který natočil nejenom spoustu těch filmů, jako právě třeba Matrix nebo John Wick, což jsou legendární série, kdo to neviděl, doporučuju dohnat, ale kdybyste s ním chtěli třeba i něco takového jemnějšího, tak mimochodem doporučuju film Ten pravý, ta pravá. Tam je Keanu Reeves trošku jiný, je to v podstatě romantická komedie a je to naprosto geniální. Fakt geniální, ale obecně tak s ním prostě nešlápnete vedle. Přejeme mu všechno nejlepší. Na zajímavosti se mrkněte na náš Instagram Hit Radia. A já posílám další hity s Selena Gomez a Marshmallow nebo Neil Diamond už za chvilku.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penalti.
8: Už nespadne, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která

0: A myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Pamatujete si?
2: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíjovic.
3: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíjovicích s Centropolem je tady.
2: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
3: 12. září, Johan V. Třebíjovice.
2: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebíjovicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Selena Gomez a Marshmallow v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. No prosím vás, máme to potvrzené. Hormon sportu existuje. My máme hormony úplně na všechno, to je se státními svátky. A vědci ho teď po myších potvrdili i u lidí. Jo, už je to oficiální, nejenom ty malý zvířátka, ale i my ho opravdu máme. No a údajně pomáhá spalovat tuky a zlepšuje metabolismus. Takže jo, ty dvě věci, co vlastně dost chceme. Jen teda to má malý háček, jo. Tenhle hormon se jmenuje irisin a v těle ho je tím víc, čím víc se hýbeme. Jo, zase je to past. Je to past, no prostě musíte se hejbat, abyste zvýšili tenhle hormon a tím pádem budete hubnout a pálit tuky. No jo, jenomže tak to přece jsme věděli, že jo? Že když se budeme hýbat, tak asi budeme pálit, logicky. Já na to mám jeden skvělý trik, prosím vás, když si chci dát jako nějakou jočuňárničku, tak si koupím třeba burger a chodím u toho. Já jeho jím a jdu, jo? Protože když se u toho hýbete, tak se to nepočítá. Dobrou chuť, tohle jsou Eva Farná a Mira.

0: Tohle jsou Houby Stank, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Druhý školní den, mimochodem, co jsem pochopila, tak i v letošním roce byl vlastně největší boj o to, kdo kde bude sedět, jo. I já jsem to řešila se svojí ségrou po telefonu, byla smutná, vstávala v 5.30, sedla si do poslední lavice, ale bohužel pro ně si paní učitelka připravila zasedací pořádek, jo, ten vám dokáže zamotat hlavu. Takže ségru mám v první lavici, když jsem jí řekla, že první lavice je stejně nejvíc, jo, protože tam nikdy ty učitelé nekoukají, tak mi řekla, že jsem šprtka. Takže vy, co možná víc než s tou školou válčíte s těmi puberťáky, tak prosím vás, držte se. Pojďme si manifestovat, že tenhle školní rok to bude naprostá pohodička. Aspoň pro vás, jo? U každého kroku s vámi budeme. Za chvilku Alanis Morissette a taky Nicky Jam.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
3: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Lipánek Maxi v Bila klubu za 16,90 a Mila řezy při koupi dvou kusů 9,45 za kus pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Slíbená Alanis Morissette a Crazy právě teď v éteru Hit Rádia. Za chvilku 14 hodin čekají nás Ella Henderson nebo Metafix, teď aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. D8 mezi 69. a 70. kilometrem ve směru na Německo bude v levém pruhu probíhat údržba vozovky a D7 mezi 50. a 34. směr na Prahu bude na hranici probíhat čištění příkopů. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Největší hudební událost podzimu je tady. Zapiš si do kalendáře datum 11. a 12. září. Město Most tě zve na mosteckou slavnost v areálu přesunutého kostela. Těš se na nadupaný line-up. Miraj,

0: kávy.
1: Tradice, která zakořenila.
2: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
1: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
2: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
1: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
2: Zahrada Čech.
3: Zahradačech.cz.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Výchova dětí přináší situace, ze kterými se rodiče nikdy sami nevědí rady. Potvrzují to také údaje rodičovské linky, na kterou se obrací stále více lidí. Detaily doplní za linku bezpečí Michaela Klovcová.
6: V loňském roce linka odbavila 3826 kontaktů s klienty, kterými jsou nejčastěji rodiče dětí, ale linku využívají třeba i prarodiče či pedagogové. To je takřka o 800 kontaktů více než v roce 2024. Pro rok 2026 očekává rodičovská linka další nárůst v součtu přes 4000 kontaktů s klienty.
3: Kromě telefonního čísla je možné využít také e-mailové poradenství nebo chat. Po nočním vloupání dnes zůstala Mělnická základní škola mimo provoz. Žákům zajistila program mimo budovu nebo pak možné využití odpolední družiny. Případ prověřuje policie, podle které došlo k vloupání do stánku s občerstvením v budově školy. Pachatele dopadla. Zítra se škola vrátí k běžnému režimu. Prezident Petr Pavel se příští středu v Oslu zúčastní pohřbu norského krále Haralda V. Panovník zemřel ve věku 89 let v pátek po vleklých zdravotních problémech. Včera jeho syn Håkon VIII. V norském parlamentu složil přísahu a stanul v čele norské konstituční monarchie. Teď ještě pohled k nám.
7: Na Chomutovsku chtějí v příštích letech odchytávat vlky do speciálních pastí. Poté krátce uspí, označí čipem a některým nasadí i GPS obojek, aby mohli sledovat, jak se pohybují krajinou. Výzkum má probíhat také v okresech Most, Teplice i Ústí nad Labem a může trvat až do konce roku 2030. Ročně mají odchytit maximálně 3 vlky.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
7: Na severu Čech čekáme během celého dne hodně oblačnosti, ojediněle se vyskytnou slabé přehánky, zejména na horách, a teploty 23 až 26 stupňů Celsia.
8: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi stále Kateřina Pechová, ty nejlepší hity a za chvilku taky ruleta. Moc se těším na vaše kreativní nápady, teď už ale Ella Henderson a Rudimental.

0: Ella Henderson a Rudimental, jejich Alibi v éteru Hit Rádia. Dámy a pánové, je to tady. Další ruleta před námi.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když si vás pozvou do ředitelny, tak kdo už jste v ředitelně byl, tak prosím vás, přiznejte se. Pojďte psát na 777-937-777. Co může zaznít v ložnici? A když si vás pozvou do ředitelny? Jako mě hned takhle z první napadá, ale řediteli, pane řediteli, už zase? No nic, nechám to na vás. Pište, těším se moc na vaše zprávy, protože tohle bývá vždycky poměrně crazy. 777-937-777. Za chvilku se na vaše odpovědi podíváme. Nebojte se popustit úzdu fantazii. A tohle už jsou Metafix a Big City Life.

Ed Sheeran Perfect. Posloucháte Hit Radio a vy jste taky perfektní. Máme tady další ruletu, tentokrát na téma, co můžete říct v ložnici a když si vás pozvou do ředitelny. A docela jste se rozjeli. David píše, tak pojďte pánové, pěkně jeden po druhém, maximálně po dvou. Michal, vy jste moje nejoblíbenější studentka. Radek, máš tady dvě obrovský koule. To je moc hezký, to se bude za chvilku hodit. A tady další zpráva, Boborák. Tak si odložte, vrhneme se k řešení vašeho požadavku. Zkusím někdy použít v ložnici. A Zuzka píše, tady někdo zlobil. Lenka, váš syn zase kouří. Nepředstavujte si to, prosím vás. Pavel píše, očekával jsem od vás mnohem lepší výkon. No, to zkuste někdo říct v ložnici. Jsem zvědavá, co se vám za to dostane. Pište dál na 777-937-777, co může zaznít v ložnici a když si vás pozvou do ředitelny. K tomu už Damiano David.

0: DJ Bobo a Everybody, posloucháte Hit Radio. Wow. Další ruleta, naprosto fantastická. Dnes jsme řešili, co může zaznít v ložnici a když si vás pozvou do ředitelny. Jste skvělý. Radek píše, pokud se nezlepšíš, budu muset zavolat tvojí mámě. To je strašný, to je strašný. Peťa píše, už zase Peťo, no tak pojď. Klára, tak a teď můžeš jít. To je skvělá věta do postele. Výborná, fakt vřele doporučuju. No máme tady ještě třeba od Jany a tou bych to uzavřela, tam se trošku vrátíme do minulosti. Tak se tady ohni, stáhni kalhoty a já ti naplácám prákosku. Díky moc za všechny vaše fantastické zprávy. Další ruleta zase příští týden, no a Rehab už za chvilku.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limit. Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor!

0: můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
1: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: To mělo svoje zákony, sezení v zadní lavici.
3: Hele, to pro mě přišlo až v pozdějším věku, protože ze začátku jsem byla ta šprtka, třeba do čtvrtý třídy, co chtěla sedět vepředu, a pak najednou přišly ty zadní lavice a to bylo jiný točo.
4: Mě napadl takový docela dobrý business plán, že by školy mohly prodávat ta místa podle toho,
2: to je dobrý.
4: Jak blízko seš katedře, že jo?
2: To je dobrý, že by ty přední lavice byly basic, ty neplacený, a ty vzadu, že by to byly lavice premium.
4: Jako když si platíš letenku Ryanairu, že jo? Sedět spolu dobře.
2: Nebo sedět u okna.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Rehab in my head. Posloucháte Hit Radio a dámy a pánové, blíží se to nezadržitelnou rychlostí.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Jo, my totiž vozíme radost a vozíme peníze každé ráno už od příštího pondělka. Dámy a pánové, 7.10, rozhodující čas. Musíte se registrovat na webu hitradio.cz. Jo, to je ta jednoduchá část. No pozor, registrujte si místo, kde víte, že v 7.10 býváte. Protože každé ráno Jasmin s Michalem zazvoní u nás v éteru. A vy musíte otevřít dveře. Je úplně jedno, jestli otevřete vy, vaše tchýně, váš kámoš, soused, no prostě někdo za těma dveřma musí být. A pokud otevřete a bude tam stát někdo od nás, tak máte minimálně 5 000 korun. Na tom budeme startovat. Pokud někdo ten den neotevře, navyšujeme částku v banku o další 1000. A ve velkém finále budeme hrát o 50 000 korun. Takže jo, stojí to za to. Pokud ještě nemáte registraci na našem webu, běžte to tak udělat hned. Startujeme příští pondělí.
1: Hit Radio North Music.
0: Další hity k tomu, za chvilku jsou s námi Red Hot Chili Peppers a teď Shawn Mendes a Camila Cabello.

0: Red Hot Chili Peppers dohrávají na Hit Radio. Krásné odpoledne vám všem, díky, že jste s námi i ve středu. Já se s vámi loučím, ale ne na dlouho, slyšíme se ještě dneska večer u toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Ano, přesně v 6 se těším, no a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Přestaňte řvát, je čas se smát.
3: Cože?
4: Práci i školu hoďte už dneska za hlavu.
5: Blíží se padla na Hit Radio North Music.
2: Ne spadla, padla.
4: Od 15 hodin jenom hity, jenom dobrý zprávy a jenom zábava.
2: Jenom aby.
4: Těší se na vás Káťa Haplová.
2: A Kamil Bílský.
1: Hit Radio North Music.
6: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Odstartujte nový školní rok v Centrálu. Ve středu 2. září od 15 hodin roztočte kolo štěstí a vyhrajte skvělé ceny. Čekají vás také nábory do sportovních a jazykových kroužků a ukázky techniky záchranných složek. Přijďte si užít pohodové odpoledne do Centrálu.
13: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
14: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
15: Pak hrnky, flašky, kufříky,
14: vyměním za kuponky.
15: Škola volá!
16: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Hezké odpoledne přejeme. Dejte pozor na trase Most Louny za Korozluky. Srazilo se tady osobní auto s dodávkou. Místem projedete jedním pruhem. Zvýšenou opatrnost taky v Litvínově v ulici SK Neumana. Na křižovatce s Podkrušnohorskou tady bourala dvě osobní auta. A osobák s autobusem, to je další nehoda. Tentokrát v Mostě, v Moskevské ulici, poblíž křižovatky s třídou budovatelů. Takže i tady počítejte s omezením provozu a projíždějte opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
5: tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
10: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Hezké odpoledne. Tiskárna v Břeclavi už začala s tiskem volebních lístků pro podzimní volby. Hotovo musí mít do 15. září, aby byl dostatek času doručit lístky na příslušné úřady. Na jejich tisk je letos potřeba na 800 tun papíru. Komunální a první kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové dnes budou na 4 tratích výluky. Začnou krátce po 8 hodině večerní a potrvají do půlnoci, kdy budou místo vlaků jezdit autobusy. Půjde o trasu do Všestar, Praskačky, Jaroměře a do stanice Slezské Předměstí. Členské státy Evropské unie dnes podpořily opatření, která mají na pomoci obchodu bloku s Arménií. Dočasně totiž zruší velkou část dovozních cel z jihokavkazské země, která nyní po letech spojenectví čelí obchodním restrikcím Ruska. Změny by měly začít platit poté, co je v září v hlasování potvrdí také Evropský parlament. Fotbalová Slávie dneškem zahájila prodej balíčků vstupenek na zápasy Ligy mistrů. Přednost mají tradičně permanentkáři. Oproti minulé sezóně této prestižní soutěže jsou balíčky vstupenek zhruba o 10% levnější. Pořídit se dají už za méně než 5000 korun.
11: Venku se to na nás mračí. Ve středu odpoledne na severu Čech většinou oblačno, dokonce někde až zataženo. Na teploměrech 20 až 26 a pozor, ojediněle může někde k večeru sprchnout. No a předpověď na zítřek, ta je úplně stejná.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Tak to bylo rychlý. Každopádně půlka týdne za náma, kamarádi. To už je třetí padla tento týden. To znamená, že krásnou středu vám všem na severu Čech přeje Káťa Háplová.
11: A taky Kamil Bílský. Já na tebe asi dneska neuvidím. Já musím zůstat sedět, páč mi usnul pes a dal si hlavu přímo za moji židli, takže když se posunu, tak ho přejedu.

0: Vmax. A to všechno ve středu odpoledne, konkrétně v Padla na Hit Radio Nerd Music 2. září v 15.09.
1: Už vás někdy zvážili, než jste šli na zábavní atrakci?
0: Cože?
1: Ty bláho, já jsem se dneska dozvěděla totálně šokující informaci od mýho kamaráda z Teplic. On byl totiž s rodinou nedávno v Tropical Islands v Německu, takový ten zábavní
0: park. No, vím.
1: A na jednom z těch tobogánů mají váhovej limit. 130 kilo. Což je běžný.
0: Jo, tak většinou jsou na těchto atrakcích cedulky do kolika let,
1: přesně.
0: Nebo do jaký váhy, do jaký vejšky.
1: Od kolika let, no, do jaký vejšky, no. Přesně. Ale nahoře normálně fakt stojí týpek a když se mu to jako nepozdává, tak vytáhne váhu.
0: Nekece.
1: Jo, normálně tam má vedle sebe váhu a není mu to blbý opravdu prostě ty lidi tam zvážit.
0: No tak to jsem ještě neslyšel.
1: Já teda taky ne. A já bych měla jako, ne že bych měla na mále, jako do 130 mám ještě dost, ale prostě ten pocit. Zahanbující. Ta diskriminace. Ta diskreditace, rozumíš?
0: Jak to, že se to ještě neprofláklo? Teď Tropical Island je známý leta letoucí. Až teď se dozvídám, že tam číhají s váhou, jo?
1: Normálně tam číhají s váhou. A jako vždycky se zeptá, jo, jako že splňujete limit, jasně, ale... No, pane, pojďte si sem stoupnout.
0: No tak to je blbý.
1: To je strašný. A on mi právě říkal ten známý, takže my jsme pokaždý chodili za těma tlouštíkama.
0: No jasně. Aby ti nebylo trapný, že toho před tebou nezvážili, viď?
1: Přesně. Hele, normálně.
0: No to je šílený.
1: V dnešní době, hyperkorektní době, tohle mi přijde jako...
0: Jdeš na atrakci a celou dobu se klepeš. Řekne, ať jdu na váhu, nebo neřekne, ať jdu na váhu.
1: Normálně fakt je to dost jako odvážný, no.
0: Zlatá česká klouzačka.

0: fajn.
1: A tady je úplně nejlíp. U nás na severu Čech s hitrádiem North Music v uších a taky s kapelou Jelen, jejich všude zdejší. S vámi Káťa, Kamil a 4:15 pryč.
0: Kapela Jelen je letos vzácná jako zlato, přátelé. Téměř nikde se nedá najít a musíte mít velký štěstí, abyste je viděli na vlastní oči, protože Jeleni prostě řekli, že letos udělají jenom 20 velkých koncertů a jinak nic.
1: Víc ani ťuk. No a jeden z těch 20 koncertů byl nedávno taky v Mostě, a to minulý víkend.
0: V srpnu někdy ano, to bylo. Ano, tak zaplať pánbu, my jsme tohle zlato vykopali a viděli na vlastní oči. Každopádně z těch 20 koncertů zbývají už jenom poslední 4 v září a pak se zase zakopou a vylezou až v roce 2027.
1: Tak jsme moc rádi, že jsme viděli a že ještě máme šanci vidět. Hlavně taky slyšet u nás na Hitradio North Music.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland. Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révy vinné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.
7: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Alok a Bruno Martini, Hear Me Now, s vámi středeční padla na Hit Radio Nord Music a za pár minutek už půl čtvrtý, přejeme vám krásný odpoledne.
1: Možná jste si doteďka jenom ťukali do rytmu, ale jestli si s náma chcete i zabékat, tak přátelé, vydržte do 18 hodin, protože to pro vás máme opět legendární hity, který zná každý.
0: Ty naše milovaný a nejmilovanější dekády, ty uplynulý dekády, to znamená to nejlepší z 80, to největší z 90 a taky ty největší hity ze začátku milénia. Tohle všechno pro vás dneska od 18 hodin máme.
1: Samozřejmě vám dáme i tentokrát ochutnat, abyste nemuseli až do 6 čekat.
0: Chceme se zabékat?
1: Jsem s tím. A všichni,
2: don't worry. Be happy.
3: Don't worry, be happy.
0: No vidíte, jak by nám to šlo. Tak tenhle hit nám dneska odpoledne zlepší náladu.
1: A další békací.
0: A tenhle bude hned za ním. Zpívej.
2: Voyage.
0: A nebudou chybět třeba taky takový Bee Gees. Tady to bude chtít teda trošku něco přiškrtit, aby si chytil tu tóninu, aby si bekal s ním.
1: Každý podle svýho, přátelé. Důležitý je, že tohle všichni milujeme, tohle všichni známe a tohle všichni chceme, takže my vám to samozřejmě na Hit Radio Nord Music naservírujeme zase dneska od 18 hodin.
0: No a jeden podobný hit z těch uplynulých dekád bychom si mohli dát taky třeba teď. Souhlasilo Runaway Train, Hit Radio Nord Music.

0: 15 hodin 38 minut. A vy posloucháte středeční Padla na Hit Radio Nord Music, Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough. S vámi Káťa Kamil, hezký odpoledne.
1: Tak si představte, že jeden z nejlepších fotbalistů na světě, Lionel Messi, už má i svůj řízek.
0: Řízek. Jako socha je málo.
1: Sochu má každej. Jasně. Sochu má každej, namalovaný obraz, těch už je taky hafo. A tak v Argentíně se jedna restaurace rozhodla, že vzdá hold týhle fotbalové hvězdě a udělá řízek ve tvaru Messiho.
0: Počkej, takže nejenom, že se jmenuje, jakože, já myslím, že jenom po něm pojmenovaný.
1: Ne,
0: to je vysloveně
1: on
0: řízek,
1: vypadá jako Messi ten řízek.
0: Vypadá jako Messi.
1: Jo, Lionel Messi totiž oznámil, že definitivně končí s reprezentační kariérou, už bude hrát jenom na klubový úrovni a samozřejmě Argentinci tohle oplakávají, jo, to je prostě velká tragédie. Děkujou moc za všechno, co dokázal, ale zároveň vidí, že už ho nikdy v tom reprezentačním dresu neuvidí. Takže chtěli mu vzdát právě hold a proto vymyslela jedna restaurace. Hele, my tady vykrojíme z toho masa tvar Lionela Messiho, obalíme ho ve strouhance a upečeme řízek.
0: Jako, zasloužil si to.
1: A teď si ještě představte ten for, kdyby k tomu někdo udělal bramboru ve tvaru Ronalda.
0: Ale on mu je fakt podobný.
1: Prosím vás, dejte mi jednoho Messiho s Ronaldem.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
6: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
5: Kolik?
6: 949, málem jsem vzal dvoje.
5: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
4: Hit Radio Nord Music.
12: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: čtvrtě na čtyři v odpolední show padla na Hit Radio Not Music Miley Cyrus, která už není Cyrus.
1: Je to tak. Nový album, nový vydavatelství, nová hudba a taky nová Miley, která prostě na všech oficiálních kanálech, na svých webových stránkách a taky na svých sociálních sítích prostě odstranila Cyrus a nově je to prostě už jenom Miley.
0: Já si vždycky, když zjistím takovouhle změnu, říkám proč. Za první mi v tom dělají bordel.
1: Jasně.
0: Za druhý, už to máš pod kůží, už to máš zažitý a budeš si blbě zvykat. Takže za třetí, já to nechápu.
1: Je fakt, že nedávno jsme takhle oznamovali českýho interpreta Mikolas Josef, už je taky jenom Mikolas.
0: No, to mi ani nemluv, pro mě je furt Josef.
1: Že jo?
0: Ale dobře, chápu, Čech, který chtěl prorazit i na světovém trhu, prostě Mikolas Josef ve světě, bylo by to těžký, tak prostě dneska už jenom Mikolas, ale Miley Cyrus, to přece bere celý svět.
1: A není to tak dlouhý.
0: Miley.
1: Je to tak, no.
0: Nechápu. Na druhou stranu vlastně žádná novinka. Co svět světem stojí, tak se lidi přejmenovávali a vymýšleli si nejrůznější nesmysly. Pamatuju si třeba, že už ve škole nás učili, že ten slavný spisovatel Otokar Březina vlastně nikdy nebyl Otokar Březina, ale ve skutečnosti byl Václav Jebavý. To mi utkvělo v hlavě.
1: Přesně. Já teda nechápu, co mu vadilo na jméně Václav.

0: jakoby tohle nám teď trošku mluví z duše, že jo? Tak ať už je ten pátek, modlitba za pátek a Marek Ztracený na Hit Radio Nord Music. 16. hodina se nám kvapem blíží. A s ní taky ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přeju pohodové odpoledne všem řidičům za volanty. Jenom upozornění, zde sedmičky mezi 70. až 78. kilometrem ve směru na Chomutov. V levém jízdním pruhu probíhá údržba zeleně, tak tam jenom zpomalte, ať do toho nevlítnete. Podobná situace taky jde osmičce, 69. až 70. kilometr ve směru na Drážďany, takže tady taky nohu z plynu. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 95 2.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Jsem hrdina, jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
8: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
9: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Finanční poradci přišli na nový způsob, jak si najít nové klienty. Zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci svých vlastních služeb. S varováním dnes přišla Česká národní banka, která zároveň upozornila, že nevydává žádná osvědčení opravňující finanční subjekty k pořádání vzdělávacích aktivit. V Karlových Varech začínají studovat budoucí skláři a keramici. Po 4 letech se na místní keramické a sklářské škole znovu otevřely oba učební obory. Letos do nich nastupuje celkem 10 studentů. Víc nám řekne generální ředitel sklárny Mozr Martin Dvořák.
12: Jsou to všechno lidé z Karlovarského kraje, 4 chlapci a 1 děvče. A sami se v průběhu toho učňovského oboru rozhodnou, jestli by spíš inklinovali k té profesi brusiče, respektive někoho, kdo bude pak zušlechťovat to sklo, anebo spíš do té profese toho samotného skláře, chcete-li foukače.
0: Řemeslné obory tak dostávají po několika letech další šanci. Za dovolenou Češi utratí v průměru 55 tisíc korun. Je to nejméně z celé střední Evropy, jak vyplývá z dat vybraných cestovních agentur. Nejoblíbenější destinace se v posledních letech nemění. Je to Turecko, Egypt a Řecko. V italských Benátkách dnes začíná 83. ročník filmového festivalu. Zlatého lva během zahajovacího večera převezme americký herec a režisér George Clooney. V hlavní soutěžní kategorii Benátská přehlídka uvede 21 filmů.
13: Začali jsme dneska zamračenou oblohou, ale teď aspoň na chvilinku svítí, svítí slunce nad hlavou, nad hlavou. Tak doufejme, že nám to ještě chvilku vydrží. Každopádně večer možná ojediněle sem tam nějaká ta přeháňka a nejvyšší dnešní teploty 20 až 26. Zítra pak bude stejně.
10: Hit Radio Nord Music.
0: A my vám slibujeme, že tohle bylo to nejhorší, co jste mohli od nás dneska odpoledne slyšet. Teď už jenom další hity.

0: Je ti dobře?
1: Nechápu, jak to můžou odpívat. Každopádně za náma další hvězdy v odpolední show padla na Hit Radio Nord. Krásný odpoledne.
0: Hele, já tady normálně teď koukám a nestačím se divit vlastním očím. Vykouk na mě na Facebooku inzerát, ve kterým paní prodává takovou tu násadu od koštěte a na konci je koňská hlava. Prý je to na hobby horsing.
1: Jo, víš, jo, tak to vím.
0: Pod tím ty komentáře, to je normálně, ale já se divím, že se něco takového jako vysloveně fakt prodává prostě jako na...
1: Teď to je trend.
0: Na internetech.
1: Jako neblázni, jako v tom jede takových lidí, já už jsem hobby to viděl horsing. Dokonce i na vlastní oči. Závody, normálně děti, koště mezi nohama, no, na konci hlava koně běžej a teď se snaží přeskočit tu překážku, co je, ale bacha, to jsou skoky, to jsou výkony, to jsou vejšky. Jako jo,
0: to je pravda.
1: Na druhou stranu klobouk dolů, vypadá to pitomně, co si budeme povídat.
0: Takový jako vtipný. Ne?
1: Ale jako bacha, kdo miluje koně, není co řešit.
0: Ježíš, a to jsi mi připomněl, my jsme byli před lety, já nevím, jestli tady můžu říkat, ale už jsem to nakousla, tak musím. Byli jsme před lety s kamarádkama na Jižní Moravě.
1: Ano.
0: Takovým jako vinařství a nás je 7, takže jako že dost bab. A tak jsme tam způsobili takový jako pozdvižení a po té jedné naší kamarádce tam pálil kluk, který měl celý ten večer v tom vinařství, na té party, tam byla diskotéka, celý večer měl na hlavě koňskou masku.
1: Že to byl karneval, jo?
0: Nebo... Já nevím, jestli tam byly na nějaký rozlučce se svobodou, asi nebo něco takového, ale...
1: Tak to je taky dobře ujetý.
0: To bylo jako hodně ujetý, no, ale oni tam potom teda spolu vysloveně zapadli do nějakého vinohradu a my od té doby říkáme, že tenkrát tam zbalila na té Jižní Moravě nejkrásnějšího hřebce ve okolí.

0: Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, 16 hodin 16 minut a středeční padla na Hit Radio North Music.
1: Ale, aby jsme nebyli udejchaný, tak taky za chvilku trošku zvolníme a dáme si pecku, kterou, když jsem tenkrát poprvé slyšel, jsem se do ní strašně zamiloval. Úžasná melodie, nádherný ploužák. Do dneška to vidím, jak jedu v autě, řídím a pouštím si už asi po 38.
0: Ano.
1: A teď jsem s hrůzou zjistil, že to nedávno už je 20 let.
0: To nedávno už je 20 let?
1: Z roku 2007. Jedláho. Geniální hit. Apologize.
0: Já ji měla tenkrát na MP3, teď jsem u toho ronila slzy. Nádhera.
1: Tak už za chvilku. V odpolední show padla na Hit Radio North Music.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
5: tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
8: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
9: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
10: Tradice, která spojuje generace.
9: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
10: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
9: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
10: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích.
11: Zahrada Čech.
9: zahradačech.cz.
12: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
13: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
14: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
15: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
18: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
19: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
18: Jedu ale jen na čerpačku.
19: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: svědčil jeden mladík v Krupce. My jsme tenhle případ tady sledovali dneska celý den a normálně nám zůstává rozum stát nad tím, protože včera podvečer v Krupce městská policie měla takovou tu svoji jako tradiční kontrolu a do zákazu vjezdu vjel mladík, načež teda městská policie se ho snažila zastavit. On místo toho, aby zastavil, tak naopak sešlápnul sešlápnul plyn, takže se jim pokusil ujet. A když se jim pokoušel takhle ujet v těch křivolakých krupských uličkách, kde to ty měšťáci prostě přece jenom znají trošku líp a umějí to líp odřídit, tak zkrátka jednoduše někde tam zaparkoval a snažil se dělat, že je chodec najednou. Což mi přijde jako úplně geniální.
1: Já jsem furt čekal, co z toho příběhu vyleze.
0: Ne, on tak jakože rychle to stočil do nějaký nenápadný uličky, tam nechal to auto a teď jako se tvářil se jako chodec.
1: Jo. A ještě říká policajt, co tady jezdíte jako blázni? Tady někoho přejedete?
0: No vysloveně prostě jako říkal si o to, takže...
1: A co, zbaštili mu to?
0: Nejsou blbí, že jo, nejsou. Takže zjistili, že nejenom, že se jim pokusil ujet, vjel do zákazu vjezdu, on měl ještě ke všemu zákaz řízení a ještě z něho něco cítili, takže byl ještě ožralý, takže kamaráde, to jsou normálně čtyři, on to měl doslova do písmene normálně all inclusive.
1: Jo. Jako vlastně se tomu příběhu ani nedivím, protože už jsem viděl hodně. Viděl jsem takový ty finty, jak policie jede, teďka zapne ty majáky, chce někoho zastavit a teď jenom vidíš v tom autě, jak se začnou ty osoby míhat a jak ten spolujezdec přelejzá na místo řidiče a v obráceně. Doufaje, že policajti samozřejmě nepochopí, co se stalo. Samozřejmě nesmysl. A dokonce už jsem viděl i řidiče, který taky měl zastavit policajtům a těsně než to auto dojelo, tak stih přelíst na místo spolujezdce a místo sebe posadil za volant psa.
0: Ne.
1: A pak tvrdil těm policajtům, že řídil ten pes, jako co já. Ovšem přátelé, bacha, jo, tady na to dojedete, protože nejenom, že dostanete pokutu za to, že jste ožralí a řídili jste auto, ale ještě dostanete pokutu za toho psa, protože ten pes samozřejmě podle zákona nemůže sedět volně za volantem, točit s ním a šlapat pedály, že jo, ale měl by být pěkně připoutaný a zavřený někde v kleci, jo. Takže až příště bude řídit váš pes, přátelé, budete platit dvakrát.
0: Jako super ještě potom říct, ale já jsem jenom stopař.

0: pro krajskou zdravotní. Jeden takový medicínský, Bill Gillies, Hannah Bolejn a DNA, DNA na středečním Hit Radio Nord Music. Hezké odpoledne.
1: Tak když už jsme u té DNA, musím si tady přihřát polivčíško a pochlubit se, že půlka mý DNA slaví dneska narozeniny.
0: Je, která ta mladší nebo ta starší? No, počkej.
1: Ta starší půlka.
0: Ta starší půlka. Je, Kamča.
1: Ano, mý dceři je dneska 17 let.
0: Krásných, sladkých 17 let. No,
1: vzpomínám si ještě, jak byla takhle malá, když jsme jí s manželkou předávali naše DNA. A už je to 17 let.
0: Ty bláho.
1: Neuvěřitelný, neuvěřitelný, jak to letí. Dokonce nám oznámila, že už má vymyslený i mejdan na 18.
0: Jo.
1: No, a pak už ji možná neuvidíme, takže... ještě si dneska večer tu oslavu chci užít.
0: Tak ještě rok a pak, no, s Bohem a šáteček.
1: Tak Kamí. Všechno nejlepší, krásné, máme tě rádi. Pusa.
2: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let. A my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun. A akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
6: tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Město Žatec vás zve na dočasnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočasná.cz. Patron dočasné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké dočasné.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
2: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
3: Hit Radio North Music.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: námi nejste nikdy sami. O tom jenom zpívají Måneskin, The Loneliest, s vámi středeční padla na Hit Radio North Music. 16:50.
1: A jestli se vám dneska daří, tak vám to přejem. Hlavně si to neskažte tankováním na benzínce, ježiš, přátelé.
0: No, to je pravda.
1: Projížděl jsem kolem jedný v Ústí nad Labem a nevěřil jsem svým očím. Už se to zase vyšplhalo až na 50 korun za litr nafty.
0: Strašný, to je úplně strašný. Já vím, že u nás v Teplicích je to v Ústeckém kraji obecně jako nejdražší, takže tam jsem si říkala, že tankovat nebudu. A zrovna včera jsem projížděla kolem Litoměřic a normálně jsem byla jako ráda, že jsem někde jinde v jiném okrese, že to tam třeba bude levnější. Nebylo.
1: Nebylo.
0: Nebylo. Hmm. Takže 46,50, no.
1: Strašný. Hmm. Normálně jsem měl chuť zastavit a dojít to pěšky. Tak právě na ceny pohonejch hmot se podíváme už za chvilinku ve zprávách v odpolední show padla na Hit Radio North Music, ale do té doby ještě pár hitů stihnem.
0: Minimálně Cyril, anebo právě teď uslyšíme Vaka Vaka. Tohle je Shakira na Hit Radio North Music. Díky, že jste s náma.

0: Tohle je Po práci na pohodu OCD na Hit Radio Nord Music. A nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pojďme zkontrolovat dopravní špičku v Ústí nad Labem. V přístavní ulici kolona od Větruše k Mariánskému mostu, silný provoz taky na příjezdu do Litoměřic od Terezína. Na D8 pomalý provoz, ale tady taky pozor na kolonu ve směru na Ústí, která se vytvořila kvůli omezení mezi 34. a 37. kilometrem. Tak je tady opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
5: Máme 17 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Spotřeba pohonných hmot v Česku i přes nárůst cen roste. V prvním pololetí motoristé natankovali skoro 4,5 miliardy litrů benzínu a nafty, což je meziročně o 3% více. Ve statistikách se projevily i zvýšené prodeje u hranic. Litr benzínu se aktuálně prodává okolo 42 korun, nafta je skoro o 4 koruny dražší. Návrat dětí do škol může opět zrychlit šíření žloutenky typu A. V posledním roce se Česko potýkalo s epidemií, když hygienici potvrdili bezmála 3300 nemocných. Letos jich evidují už bezmála 1500, z toho 70 za srpen. A teď něco pro čtenáře. 16. září v Česku proběhne už 20. ročník Noci literatury. Letos pod titulem Navigace odvahou, inspirace příběhy. Zapojí se tradičně více než stovka měst a obcí, kde budou znát máme osobnosti předčítat z vybraných knih. Naše nejvyšší fotbalová soutěž dnes dohrává dva zápasy čtvrtého kola. Brněnská Zbrojovka už za hodinu nastoupí doma proti Hradci Králové. O 2 hodiny později pak má Výkop zápas mezi pražskou Bohemkou a Jabloncem. V původním termínu 16. srpna se nehrálo kvůli účasti hostujících týmů v předkolech evropských pohárů.
6: Mraků máme ve středu na severu Čech opravdu hodně, ale i tak se sluníčko snaží a občas z těch mraků vykukuje. Nicméně podle meteorologů může k večeru ojediněle někde i sprchnout, no a na teploměrech máme 20 až 26 stupňů Celsia. Tak počítejte s tím, že zítřek bude prakticky stejný.
4: Hit Radio Nord Music.
0: Jako přes kopírák a přesto o krok blíž víkendu. Takový bude zítřek na Hit Radio Nord Music, ale pojďme si ještě společně užít tu poslední hodinku odpolední show Padla te středeční s Káťou a Kamilem.
6: Předpokládám, že i školáci už jsou doma. Už to nebylo jenom na hodinu, už to bylo na celý dopoledne, tak snad nevytvořili nový rekord a nepřinesli první kouli.

0: Tak to je další pecka, kterou jsme stihli ve středu těsně po pátý v odpolední show Padla na Hit Radio Not Music. Krásný den.
1: No, věděli jste, že kornout nosej prvňáčci do školy jenom někde?
0: Jak někde?
1: No, jenom u nás na severu Čech de facto.
0: Počkej, na to? Severu Čech, v České republice myslíš?
1: To jsem si totiž myslela až do včerejška taky, ale v jedný, nebo my máme s kamarádkama takovou konverzaci hromadnou, kde ta jedna právě fotila nebo posílala nám fotky svého prvňáčka, že už šla taky teda poprvé do školy s tím svým chlapečkem a koukal na to manžel naší další kamarádky, který pochází z Prahy a okolí. A ten vůbec nevěděl, co to má ten kluk v ruce. A říká ty svojí manželce, prosím tě, co ona mu to dala do té školy? A my jsme se normálně na základě tady toho dozvěděli, že asi ne úplně všude prostě je ta tradice toho kornoutu v ten první školní den u prvňáku, chápeš to?
0: To si děláš legraci?
1: Já jsem to netušila. No tak jsem to samozřejmě zjišťovala, protože jsem stará Kelišová, zkrátka dobře. A normálně jsem vyzjistila, že to je opravdu tradice spíše tady jako našeho pohraničí, bývalých Sudet, respektive teda tady ty severní Čechy, kde se to k nám dostalo právě z těch poněmčených oblastí. K nám to prostě přinesli Němci.
0: To vím, že to máme z Německa. Ale myslel jsem si, že je to v celé České republice.
1: Ne, jakože v Praze už to znají taky, v Brně a
0: Pražáci už taky někdy viděli kornout se sladkosti.
1: Jako by jo, ale oni to prý vnímají spíš než jako tuhle tu tradici, kterou my tady máme fakt zakořeněnou leta, možná i staletí, tak oni to spíš vnímají jako takovej ten, jako komerční, něco jako Halloween,
0: jo.
1: Víš?
0: No tak to jsi mě teda obohatila, děkuji.
1: Já jsem to na to úplně čuměla.
0: Počkej, ale včera. Co třeba teda nosejí prvňáčci na Moravě?
1: No si pálenku, ne?
0: Tož paní učitelku.
1: Do dna.
0: Živio.

0: tohle není perla v našem odpoledním playlistu, tohle je Safír, Ed Sheeran, Sapphire a středeční padla na Hit Radio North Music, 17 hodin, 17 minut.
1: A právě protože je středa, tak přátelé, už za 5 dní je to tady, už za 5 dní začneme rozdávat právě na Hit Radio North Music celkem 100 tisíc korun. Tak jestli chcete taky, vydržte a za chvilku se dozvíte úplně všechno.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Sensodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Za chvilku půl šestý vyladíte středeční hit Radio North Music. Tohle byl Alex Hepburn Under. Slyšíš to?
1: Co?
2: Dopak to zvoní s hit rádiem. Vyhraj si svůj díl ze staty.
0: Slyšíš to?
1: Co?
2: Dopak to zvoní s hit rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do...

0: můžete mít teďka v září. Za vašima dveřma můžou být prašule.
1: A za celý září to může být 100 000 korun. My startujeme už příští pondělí. Já vím, je to trošku nelidský mluvit ve středu o pondělí, ale tohle pondělí vám přinese velkou radost. A ještě před prací. To znamená, v 7:10 někdo zazvoní, vy musíte jít otevřít a tam může stát někdo z našich kolegů a mít v roce 5000 korun.
0: Wow.
1: Hezký.
0: To je nádhera. To je soutěž, dá se říct, zadarmo, že jo. Po ránu jsme stejně doma, musíme vstát, umýt se, nasnídat a vypakovat do práce nebo do školy.
1: Přesně.
0: Takže jediný co, stačí být prostě v 7:10 u rádia, poslouchat Snídaní šampionu a čekat na ten zvonek, protože až se ozve, do půl minuty otvíráte dveře a jakmile tam bude někdo s penězma, jsou vaše.
1: Jediný, co pro to musíte udělat, je zaregistrovat se na našem webu hitradio.nordmusic.cz. To je všechno.
0: Takže přátelé, uklidte si ty boty, ať se o ně nepřerazíme a už od pondělí budeme stát za vašima dveřma i s penězma.

0: Slunce v zádech, jedeme vstříc lepším zítřkům a hlavně pro dnešek už máme tý práce jako fakt tak akorát. Tak takhle vypadá odpolední show a padla na Hitradio Nord Music taky Ray Dalton a Blood Running.
1: Krásný odpoledne a když mluvíš o světlých zítřích, tak já na tebe navážu a prozradím posluchačům. Přátelé, zítra je ten den, kdy budeme na Hitradio Nord Music opět komplet. Už tady nebudu jenom já, už tady nebudeš jenom ty, už tady nebude jenom náš kolega Dan Rakacký a spol, ale přátelé, zítra se nám po dvouměsíčním volnu vrací taky naše hvězdná kolegyně Lucka Schlegra.
0: No konečně, my se na ní strašně těšíme, až to tady zase dopoledne LSD teda bude kompletní.
1: Přesně tak, od 9 do 12 LSD s Danem i už s Luckou Schlegr, kterou si pak mimochodem na podzim můžete užívat i v televizi, páč je nová sportěčka na televizi Prima. Tak držíme palce.
0: A co ty sportáku už máš, chlapa? Na to se těším! Každopádně pro vás za chvilku a taky to nejlepší z našeho odpoledního playlistu Meduza a Bad Memories.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice, tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
5: Pamatujete si?
6: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
7: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
6: Bratr Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
7: 12. září, Johan V. Třebíblice.
6: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
8: Když život prudce zastaví.
9: Zase jsem ji našel v tramvaji.
10: A vy jste všichni rodina?
9: To nejsme.
8: Vždy je dobré mít se koho chytit.
9: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
8: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
13: Hit Radio Nord Music.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Tohle dramatický konec. A tohle vlastně taky dramatický konec. Adele Skyfall, středeční, padla na Hit Radio North Music a my už se budeme taky s Kamčou loučit, řekni.
1: Bondovka na závěr. Je za náma, přátelé, a ano, uteklo to jako voda. A i my jsme v cílový rovince, takže pojďme protrhnout cílovou pásku. I padla má padla a samozřejmě se na vás zase budeme těšit zítra od 15.00 na Hit Radio North Music.
0: Jelikož už bude čtvrtek, tak si myslím, že to bude o něco veselější vysílání, že jo? Ale potom už páteček, no tak bude.
1: To bude nálada, to bude energie, asi něco, jako když Green Day vezmou kytary do ruky.
0: Říkáš kytary?
1: Tak krásný zbytek středy a těšíme se ve čtvrtek. Ahoj!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor v Teplicích, Metelkovo náměstí v úseku mezi ulicemi 14. října a Palackého. Tady je ulice zjednosměrněná pouze k ulici Palackého. Počítejte taky s uzavírkou v Ústí nad Labem v Lužické ulici. Opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradionordmusic.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Premiér Andrej Babiš za návrhem státního rozpočtu na příští rok stojí. Kritici ale nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde by se mělo šetřit. Názory koaličních partnerů z motoristů a SPD, kteří by chtěli nižší schodek, si ale rád vyslechne.
6: My si za tím rozpočtem stojíme, ty kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit. Máme zastavit veškeré dálnice, máme zastavit věci do nemocnic, máme zastavit přístroje vybavení.
5: Kabinet je podle Babiše teprve na začátku cesty a teď je čas investovat. Testem z matematiky a cizích jazyků dnes druhým dnem pokračovaly státní maturity. K podzimnímu termínu se přihlásilo 10,5 tisíce studentů. Zkoušku z matematiky skládalo 2300 maturantů, angličtinu se vybralo 4200 středoškoláků. Ostatní jazyky volili jednotlivci až desítky žáků. Armáda zkouší nový maskovací vzor, který má po více než třech dekádách nahradit dosavadní potisk. Vojáci by měli uniformy s novou kamufláží začít používat v roce 2029. Letos armáda začne zavádět modernizované polní stejnokroje s novým střihem, zatím ještě s dosavadním potiskem. Státní hrady a zámky hodnotí uplynulé prázdniny. Památky v Libereckém kraji navštívilo zhruba 205 tisíc lidí. Jde tak o nejvyšší návštěvnost za posledních 6 let. Tradičně největší zájem byl v létě o hrad Trosky v Českém ráji.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: V noci oblačno, zataženo, výjimečně přehánka, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, zítra nás pak čeká většinou proměnlivá oblačnost, polojasno oblačno a na severu místy přehánky nebo slabý déšť. Odpolední maxima 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů.
7: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová. Máte hezkou středu? Doufám, že jo. A že vám ji ještě zpříjemníme těmi nejlepšími hity z 80., 90. a taky milénia. No a začínáme legendou. Nirvana, Come As You Are. Tak jdem na to.

Me Baby, Charles Shaw a Sylvia Brown, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer všem a mám tady poměrně zajímavou věc, pokud ještě třeba plánujete vyrazit do Itálie, tak pozor. Jeden z našich prohřešků, jednu z našich neřestí, oni teď budou totiž trestat. A to čumění do mobilů na přechodech pro chodce. Za mě naprosto geniální věc, protože je to extrémně nebezpečné, co si budem povídat. No a budou to pokutovat, prosím vás, tak jako lidově, jo, 25 000 korun. Což je dost, samozřejmě, jo. Co se týče Itálie, tak to je dovolená pro jednoho, že jo. Problém je, že my ten telefon totiž ani nevnímáme jako riziko, jo. My prostě tak nějak jako plujeme s ním v ruce. Takže pozor na to, pač u nás by měli žně, ruku na srdce, jo. Tady by se stoupli k přechodu, jenom by to sbírali jak švestky. Prostě úplně jednoduchá věc. Tak pokud vyrazíte do Itošky, tam to určitě nedělejte. No a pokud jste tady u nás, možná to taky nedělejte, jo. Pač je to nebezpečný. Poslouchat nás, to je ale velmi bezpečný a taky skvělý. Lean Rhymes právě teď.

0: Secret Love, to jsou Bee Gees v éteru Hit Radia, to je skvělý, co? Jo, to je Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a taky milénia. No, jako nebudu lhát, mám tu pro vás další extrémní pecky, takže ať už máte středu jakoukoliv, tak věřím, že po těchto sonzích budete mít dokonalý úsměv na tváři a až půjdete spát, tak si budete broukat některou z těchto skvělých pecek, třeba, třeba tohle. Protože tohle, to se nedá nespívat. To je skvělý Bryan Adams, Rod Stewart a Sting. Dokonalá kombinace. K tomu taky John Evangelis nebo Krištof. Tak buďte s námi a hezký večer.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradionordmusic.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Jsem hrdina, jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitky.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Krištof a obchodník s deštěm. Skvělá věc v éteru Hit Rádia. Já mimochodem, pozor, pozor, ve světě se šíří takový trend, jo. Konkrétně v jednom dánském městě Koge, tam zákazníci musí platit pokuty za to, pokud v restauraci nechají na talíři nesnězené maso. Mně to přijde naprosto geniální. Naprosto geniální. Pač tak, hele, maso, jako já jsem třeba masožravec, mám to moc ráda, ale prostě toho masa je případně hrozná škoda, že jo? Teď to je strašný. Jo, a když se to, ještě si dáte nějaký krásný kus masa a pak to tam nechat, ne. Tady prosím váš personál postih uplatňuje v případě, že host nedojí tři a více kousků a za každý z nich vám naúčtujou 25 dánských korun, což je 81 korun. Ale za mě je to fakt skvělý. A myslím si, že třeba vaše babička, tak ta by to ocenila úplně nejvíc. Ať předpokládám, že to není jenom u nás takový to. No tak, tak dojez aspoň to maso. No, vždyť je to škoda, aby se to vyhodilo. Že jo? Že jo, no, jak kdybych byla vaše babička. Tak pozor na to, jo, kdyby náhodou tohle přišlo i k nám, já bych to schválila. Bylo by to skvělý. A nezaplácávejte se těma knedlíkama. Všichni je milujeme, ale maso je maso. Další hity douší, za chvíli Undercover a teď už Bonnie Bianco a Pierre Cosso.

0: another cover. Never Let Her Slip Away. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. Ať počítám, jak počítám, druhý školní den za námi, že? A pravděpodobně už se dneska vaše děti museli dokonce i učit, tak doufám, že nemají žádné následky po těch dvou měsících prázdnin, že to zvládli a že se jim podaří co nejdříve naskočit do toho. Já jsem měla jednu paní učitelku a ta byla tak výborná, že vždycky nejpozději druhý den jsme dostali písemku. A to bylo takový, že jako, ale to je jenom opáčko. Nebylo. Nikdy to nebylo. Ale to nevadí, tak držím pěsti vašim dětem, ať zvládají a hlavně prosím vás, ať to celý zvládnete vy, jo? My s tím pomůžeme, alespoň těmi nejlepšími hity. Čekají nás Buggles, Video Killed the Radio Star, k tomu taky Enya nebo Bartes, tak buďte s námi.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Město Žatec vás zve na dočasnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočasná.cz. Patron dočasné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké dočasné.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Když život prudce zastaví...
4: Zase jsem ji našel v tramvaji.
5: A vy jste všichni rodina?
4: To nejsme.
3: Vždy je dobré mít se koho chytit.
4: Lidi jsou dobří, ono musí dostat příležitost.
3: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Krásný večer, chviličku po 7 hodině, dáváme si dál to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Jste ready? Na start další hodiny jsou tady Cranberries a jejich Dreams. Tak se nebojte, trochu zasnít.

McCartney a Stevie Wonder, tohle jsou Ebony and Ivory, posloucháte Hit Radio. No a prosím vás, konečně jsme se dočkali. Takový to, jak si říkáte, kéž bych na to dokázal zapomenout. Kéž by mi tuhle jedinou vzpomínku někdo vymazal. Už to jde. Už to jde. Jo, jako stroj času furt nemáme, ale tohle údajně jo. Japonští vědci, prosím vás, teď vyvinuli metodu, která dokáže vymazat z mozku konkrétní vzpomínku pomocí modrého laseru. Je to skvělý. Nevím teda, kdy se to dostane k nám, jo, to asi bude trvat, ale představte si to, jo, že si dokážete vymazat něco třeba nepříjemného, nebo naopak něco fantastického, že jste třeba kdysi dávno viděli třeba Star Wars, jo, nebo Harryho Pottera, a teď si to vymažete a dáte si to znovu s tím úžasným pocitem, když se na to díváte poprvý. Geniální, geniální. Nebo byste, pánové, mohli říct, nechal bych si vymazat moment, kdy jsem tě, lásko, poznal, protože bych se do tebe zamiloval znovu od začátku. To když doma řeknete, šplhnete si, přísahám. No, nalaďte k tomu hitku a bude to ještě lepší. Další hity před námi, za chvilku Atomic Kitten, ale teď Král popu. Tohle je Michael Jackson, Blood on the Dance Floor. Tak jdem na to.

0: Atomic Kitten, If You Come To Me. Jste z Hitrádie. To byla romantika jak blázen, co? Budeme v tom chvilku ještě pokračovat, protože romantiky není nikdy dost. Navíc středa, malý pátek, že jo? Tak možná zrovna chystáte nějakou příjemnou chvilku s partnerem, partnerkou, kočkou, to už nechám na vás. A nebo jenom sami se sebou, protože i to je extrémně důležitý. My na to hrozně zapomínáme, jo? Neumíme se nudit, neumíme zvolnit. Tak mám tu song, který by mohl pomoct. Za chvíli do uší Meatloaf. Má to 5 minut. Pojďme se dohodnout, že na těch 5 minut budete jenom chvilku tak být. Jo? Tak jo. Dohodnu to. K tomu taky Point Break nebo Madonna, tak si to užijte.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

Tak co, podařilo se vám malilinka to zpomalit. Meatloaf, I would do anything for love. Posloucháte Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer, prosím vás, tak s houbama už lepší prej, jo. Údajně teď už se dá vyrazit na severu prej nejlepší, jo, nevím, nebyla jsem, ale třeba jižní Čechy asi taky v pohodě, protože jsem volala takhle s mamkou a ségrou a ségra nadávala, že byli v lese. Takže jasný, urodilo se, protože to teď musí čistit, jo, tak klasika, takhle poznáte, že byl dobrý úlovek. Tak pokud chcete vyrazit, už by se mělo dát pedle, žampiony, píchavky, jo, taky možná i nějaký hříbky. Postupně kozáky, křemenáče, klousky nebo lišky. Ježiš, teď bych si dala smaženici. No tak jestli máte doma někdo třeba čerstvý, jestli jste teď byli, tak dobrou chuť. Trošičku závidím. Ať už k houbám, nebo třeba jenom šálku čaje, další hity. Tohle je Gabrielle.

0: Filip Oaky a Giorgio Moroder, posloucháte Hit Radio. Středa večer, 7:45, přeju vám všem krásnou středu, doufám, že se máte hezky, že vás nic extrémně netrápí, tak je teprve začátek září, že jo? Takhle, co nás třeba letos asi moc trápit nebude, to je sníh. No tak to je perfektní, že jo, nebudem muset odhrabávat, nebudem třeba klouzat na ledu, jo? Uvidíme. Pojďme nepředbíhat, teď se budeme užívat pomalu, ale jistě babí léto, přesun času, padající listí a ty nejlepší hity, ty jsou s námi pořád. Voyage, voyage. Už za chvilku Desireless, k tomu Coldplay nebo Depeche Mode, tak buďte s námi.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: Hit Radio.

What's up, this is Pink. Jason Derulo. Hezký večer, 8 hodina, s vámi Kateřina Pechová a to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A právě teď jsou tady Offspring.

Pepsi a Shirley Heartache v éteru Hitrádia, hezký večer. Já prosím vás, budit medvěda je blbost. Na tom se asi shodneme. Ano, přesto existují tací, kteří to neví, nebo jim to nedojde, nebo těžko říct, kde se něco nepovedlo. Každopádně jeden chlapík teď takhle dostal pokutu ve výši 50 tisíc norských korun, což je 111 tisíc našich, a dostal, prosím vás, pokutu za to, že se projížděl lodí na Špicberkách a zatroubil palubním klaxonem, což vzbudilo spícího ledního medvěda na pevnině. No prostě blbost, jo, to je blázen. Co pak tohle se dělá, abyste budili medvěda, jo? A jedno, jestli je to lední nebo klasický, jo? Ono totiž tam jde samozřejmě o to, že lední medvědi jsou na svou ostroví přísně chráněný a za jejich rušení hrozí postih. Tak prosím vás, pozor na to, ať už kvůli pokutě a kvůli vlastnímu životu, medvědy nikdy nebudíme. Ready Kirken do uší právě teď. Zítra má.

Sister, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia samozřejmě pokračuje. A mám tu pro vás další fantastický pecky. Přísahám, nekecám. Za chvilku s námi totiž třeba Mark Almond, taky Marcel Romanov, no a nebo tahle naprostá klasika. To znáte, že jo? No jasně. Rockset It Must Have Been Love už za chvilku douší.

0: Slíbení Roxette v éteru Hitrádia, přeju krásný večer. A prosím vás, co ty netopíři? Jako takhle, invaze netopírů pokračuje. V Česku teď obrovský problém. Taky s tím válčíte, nebo jste zatím v pohodě? Protože ano, normálně stovky poletujících netopírů v domácnostech, na chodbách, schodištích, v kancelářích, třeba i v prostorách nemocnice, vás teď můžou opravdu překvapit prakticky kdekoliv. Jo. Je to neskutečný, je to prosím vás vrchol migrace netopírů, děje se to právě v srpnu a v září. A oni se jim rozpadají mateřské kolonie, no a malí savci teď hledají nový útočiště. Jo, takže stačí otevřená ventilačka, on si řekne, je, tady se mi bude skvěle bydlet. Tak pokud nechcete mít doma netopíry, což ačkoliv jsou roztomilí, asi nechcete, tak opatrně. A zavírejte okna, jo? Dobře, domluveno. Kate Ryan právě teď.
1: Na

Tony Esposito, Kalimba de Luna. Jste s Hit Rádiem, díky za to. Díky, že s námi trávíte i středeční večer. Blíží se nám 9. hodina. Já se tak s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek středečního večera a nebojte, to nejlepší z 80., 90. a milénia zatím ještě pokračuje. Za chvilku třeba Tina Turner, taky Gareth Gates, anebo... Don't worry. Be happy. Návod na dobrou náladu společně s Bobbym McFerrinem. Tak buďte s námi a ahoj.

0: Pamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíjovic.
0: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíjovicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
0: 12. září, Johan V. Třebíjovice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebíjovicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Radio Nord Music. Let's get it started in here.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.